Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé. Rádio 1.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že cestou, tam máš sklo.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!
2: Římsič. Yeah. Můj bože.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Odpadky.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: No.
1: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
2: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
1: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
2: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
1: pozorování
2: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
1: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
2: Od 11. do 13. září.
1: A vstup je zdarma.
2: Více informací na praha.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
7: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Krásné dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Je čtvrtek 10. září roku 2026 a před malou chvíli 3,5 minutami odbyla 6. hodina ranní. To znamená, že začíná ranní vysílání na Rádiu 1. Dnes zase po skoro měsíci vás od mikrofonu Rádia 1 ze studia zdraví Mikuláš Růžička. Čeká nás společná trojhodinovka. Věřím, že pro vás bude příjemná, tak jako pro mě. Budu vám pouštět skladby především poklidnějšího rázu. Zabrousíme do věcí nových, možná i starších. Trochu toho ambientu, deep houseu. Uvidíme, co ten dnešní vysílací čas tady pro mě vyhrazený přinese. Tak jak tak, ať je vám ve společnosti Rádia 1 dobře. Příjemný poslech.

Radio 1, na Plutu by se divili.

0: jedno.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponoste se do

0: Dart LG za parádní cenu.
1: To je mazec.
0: Dart, opravdový elektrospecialista.
2: Svoboda.
3: Odpovědnost.
4: Naděje. Některá slova nestárnou.
3: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
4: Celý den vás čekají diskuze,
3: slavnostní čtení,
4: odhalení Havlovy lavičky,
3: vystoupení hudebních hostů,
4: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
3: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
4: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
3: Vstupné je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Reklama na Radio 1.

6.22, posloucháte Radio 1, pomalu doznívá skladba Promise od novozélandského zpěváka sídlícího v Londýně, který se jmenuje Jordan Rakey. Chystá nový album, tahle věc je právě jako jeden ze singlů z nového alba, které se jmenuje Safe Place to be Wild a mělo by vyjít, tuším, v říjnu letošního roku. Ano, 30. října letošního roku. Následující minuty budou patřit projektu LA Priest, za kterým stojí Sam Eastgate, a skladba je nazvaná Ryan.

0: No.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

Am What Doug Brought In. Tak se jmenuje skladba, která právě dohrála na Radio 1. Je od projektu Exciter. A teď se podíváme na producenta Newish a jeho skladbu All Time Is Now.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistě čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
11: Reklama na Radio 1.

Krátce před 7 hodinou raní na Rádiu 1 doznívá skladba Thank you for shopping with us. Mají na svědomí Odd Beholder, projekt, za kterým se skrývá švýcarská muzikantka, producentka a taky aktivistka Daniela Wienmann. Ta věc navíc je z EPčka Funny Business. No a teď už KCMQ a věc nazvaná Head Over Heels.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Simon Gough, houslista, multiinstrumentalista, Brit, který žije v Berlíně, a taky skladatel, skladba Sun z Interior Realms Volume 1. To bylo to, co vás v 7.20 provedlo zvukovou krajinou. Teď už se rozjíždí Slow Pulp a jejich věc nazvaná Spill a já, Mikuláš Růžička, vám přeju příjemný poslech z Rádia 1.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Bílé tílko. Zamlžená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na Force.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
10: A proč?
9: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
10: A kde to letos bude?
9: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
10: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
9: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
10: Zastávka Hradčanská.
9: Více
10: na literarnidum.cz.
9: Vstup volný.
11: Reklama na Radio 1.

0: To bude vyhraně asi panáku blbec,
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: jedno.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: kultovní román George Orwella
1: 1984.
2: Mluvili jsme spolu dnes?
1: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
2: 1984
1: ve Švandově divadle.
3: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
4: Necítím se psychicky dobře.
5: Já už to nezvládám.
6: Potřebuju poradit.
7: Nejste na to sami.
8: Dny pražské pomoci a péče.
7: Veletrh sociálních služeb.
8: Duševní zdraví.
7: Rodinné poradenství.
8: Služby pro seniory i pečující.
7: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
8: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
7: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
8: Více na praha.eu.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
15: Reklama na Radio 1.

Vajmilí, tak se jmenuje skladba dánské skladatelky a zpěvačky klavíristky Agnes Obel. Chystá nové album, bude se jmenovat The Meaning of Flowers, vyjde na Deutsche Grammophon a já se moc těším. Je 7 hodin 53 minut, posloucháte Radio 1, od mikrofonu vám nadále přeje příjemný poslech Mikuláš Růžička. Teď už i bratři Gutierrezové, Hermanos Gutierrez a skladba nazvaná Los Andes.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
2: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: William Boris Wiesenfeld, a.k.a. Baths.
1: Cítíte ten klid?
2: Radio 1.
0: Ano, já cítím ten klid. Byla to skladba Wrecker. Ještě předtím jste mohli slyšet Ryana Hemsworthe věc nazvanou A Display of Emotions. Ostatně pokud vás zajímá, co jsem tady hrál od 6 od rána, jděte na stránky Rádia 1, tam samozřejmě klasicky v sekci playlisty najdete i ten můj dnešní. Tohle je projekt Pretty Sick, skladba Hyper Independence.

0: pozvánka na happening na Starém mostě.
1: Zdravím posluchače Rádia 1, tady se Libolák Veltrus. Rád bych vás pozval na 11. ročník happeningu na Starém mostě, který proběhne tuto sobotu 12. září na březích Vltavy ve Veltrusích a v Nelauzersi. Program je tradičně multižánrový, od jazzu přes písničkáře, big beat a taneční rytmy. Na happeningu na Starém mostě letos vystoupí kapela Timude, United Flavor, Václav Koubek s kapelou, Martina Trchová, Foldego a řada dalších. Doprovodný program pro děti, divadlo a výtvarné dílny. Těšit se můžete na pestrou gastronomii, mini pivovary, burčák a mělnická vínka. Vstupné dobrovolné, start 15 hodin, konec po půlnoci. Více na Facebooku happeningu na Starém mostě a na www.veltrusy.cz.
2: Kulturní servis.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: S první novinkou je tu dneska Josefina Dask. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Musím přiznat, že jsem se k novinkám dneska nedostal. Příště to pokusím napravit. Nevadí. Pomalu se blíží čas, kdy se budu loučit. Tak mi dovolte, abych se ještě podíval do programu Rádia 1. Po mně totiž bude od 9 hodin vysílat Honza Marek do 12, od 12 po něm potom do 3 Douglas Arellanes, od 3 do 6 Standa Zima a od 6 se těšte na Odvážné palce. V 7 hodin vás čeká pořad CD Nonstop, klasicky celé CD, nepřerušované moderátorem ani reklamou. Dnes to bude deska Satellite Aphrodite od Mad Honey. V 8 hodin potom vás čeká hitparáda Rádia 1 a v 10 hodin pořad AM 180. To všechno podstatné, co jsem dnes říkala, mnohem víc pohledy do hitparády Rádia 1 i do Velké sedmi, aktuality ze světa kultury a hudby najdete na webu Rádia 1, kde visí můj tracklist pod jménem Mikoláš Růžička. Tahle skladba ambientní, která zní právě teď, jmenuje Circle 71 a je od Foam and Sand. Frequency of the River. Tak možná vám přijde vhod do rušných pražských ulic. Co pražských, třeba českobudějovických, nebo taky plzeňských, nebo libereckých, všude tam totiž Rádio 1 vysílá. No, ode mě je to dneska všechno. Těším se zase na slyšenou za 14 dnů. Mějte se hezky. Ahoj.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Reklama na Radio 1.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Radio 1.
0: Ahoj.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
4: Radio 1.
5: Krásné dobré ráno. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušíte se přeladit. Všechno bude dobrý. No a začneme. Skupina z Filadelfie The War on Drugs má venku nový single. Za skupinou samozřejmě stojí hudebník Adam Grandusiel s kapelou, kdy si ve skupině hrál i kytarista a zpěvák Kurt Weill, kterou jsme nedávno viděli v Praze. Tady jejich nový single, skladba Who's Dead, právě teď na Radio 1.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
7: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuloj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste.

0: Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
1: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám právě dozněl projekt This is Lorelei, za kterým stojí vermonský rodák Nate Amos, kterého samozřejmě můžete znát ze skupiny Water From Your Eyes. Tahle ta skladba Oh No No My, ta vyjde zítra na jeho novém albu, které ponese název The Singer in My Band. Další věc, další jednočlenný projekt, se kterým se znovu vrátíme do Filadelfie, projekt Rubber Band Gun a skladba Jerry Race Car. Posloucháte Radio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthaus Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthaus Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

9:40 posloucháte Rádio 1. No a s další skladbou se nám vrací veterán Angus Andrew, který stojí za skupinou Liars a který chystá nevím kolikátou desku, která ponese název A Band on Plastic Bag Bands. No a my si z ní zahrajeme úvodní single skladbu Ice Pick Kalamazoo a poté třeba skupina American Motors se skladbou No Horses. Posloucháte Rádio 1.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Billa klubu za 129,90. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Reklama na Radio 1.

10:01. Vy posloucháte Rádio 1, čtvrtek 10. září a svátek slaví všechny Irmy. No a my se spolu jdeme podívat na první část našeho pravidelného kulturního servisu a začneme s festivaly. Právě nám probíhá festival Dokola, první festival cirkulární ekonomiky v kampusu Hybernská. Dále nám probíhá festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a v neposlední řadě festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Z kategorie galerie, v galerii Josefa Sudka, výstava Josef Sudek, železo, ocel, stroj. V galerii Středočeského kraje výstava Milana Cajze Upravit, resetovat a zobrazit více. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci výstava NGP 230 let. V DOXu tam vystavuje Radka Bočeviče výstavu s názvem Faust. V galerii hlavního města Prahy, konkrétně na zámku Troja, výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2. V Rokafé Vlado Maen. V Kunzále Praha výstava Memory of Dutch One. Sbírka Kunzále Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně výstava Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Vita Air Tennis. Výstava o restaurování. V Meat Factory, konkrétně v galerii Zeď, tam vystavuje Tomáš Mitura výstavu s názvem Chasing Shadows. V Osmice Humpolec Present Perfect, otisky času v současné keramice. Ve Veletržním paláci, Tusculum a na dalších místech v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech František Kincl a výstava Tromel. V Novoměstské radnici Nová generace umění. Na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí Kaja Saudek a Berenika Saudková s výstavou Life. V Kaštanu scéně Unijazzu Jitka Helská a její Trocha poezie. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchy na galerii Bystrík Klčo a Margarita Ivy výstava You Can Return, You Are Here. V Pragovce galerie Radka Částková a Magdaléna Šimurdová s výstavou Murmuring Matter. The Chemistry Gallery Tomáš Jitela, Tomáš Němec a Václav Misář s výstavou Joie de Vivre. Na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském přídle v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V European Arts Sára Konečná a Tereza Štětinová a jejich společná výstava Zrání. V sektoru 9 na Smichovské na Plavce Laura Delago a výstava Ambrales. V galerii etc. Art Marian Pala s výstavou Stále se vyhloubám. No a na Rádiu 1 se můžete po mně netradičně o 12 hodin těšit na vysílání Douglasa Arianese a poté už tradičně od 3 až do 6 na směnu Standy Zimy. Bude tady taky několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy a jaké to budou soutěže, ale řeknu vám, že ve 2 hodiny se můžete těšit na rozhovor o akci Art Book Fair. No a od 6 na pořad Odvážné palce s Ibitou Nebesařovou, která uvede filmové novinky týdne. Od 7 CD Nonstop s Mad Honey a album Satellite Aphrodite. Od 8 hodin Žeryžák, 5 novinek Hit Parády Rádia 1 a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě až do 12 hodin běží na webu radio1.cz, takže ho případně můžete ovlivnit. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my se jdeme pustit irskou skupinu Mial s jejich novinkou, skladbou Scam Manifesto. Posloucháte Rádio 1.

Details of his heart.

Odvážné palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.

10 hodin 17 minut posloucháte Rádio 1, kde nám právě dozněla další hudební novinka, tentokrát od štokholmské čtyřlenné skupiny, která se říká Clutter. A my jsme si poslechli jejich skladbu Hello Kitty. Teď se vydáme do New Yorku za skupinou Dive, které vyjde album, které ponese název Zirp, a my si z něj poslechneme single s názvem Kid právě teď na Rádiu 1.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec, Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
6: Svoboda, odpovědnost,
7: naděje. Některá slova nestárnou.
8: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
7: Celý den vás čekají diskuze,
8: slavnostní čtení,
7: odhalení Havlovy lavičky,
8: vystoupení hudebních hostů,
7: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
8: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
7: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
8: Vstupné je zdarma.
7: Více na praha.eu.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
12: Reklama na Radio 1.

10 hodin 32 minut posloucháte Rádio 1, kde si hrajeme z tuzemské scény. Spolupráce Fulcruma a hudebnice Nivy mi připomněla jeho starší spolupráci s Anet X. Hrali jsme si starší skladbu Do It All Again. No a poté dvě úplné novinky, skupina I Did The Young se skladbou singlem Dragonhead a teď už novinka Ateny Chlebové, skladba

0: Tak je tady skutečně soutěž Rádia 1. A mnozí vás už pravděpodobně čekáte, abyste vyhráli nejen, zdůrazňuji, nejen vstupenky na festival Lunch Meet. Je tu skutečně soutěž s kulturním létem. 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Olté krv amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankeli nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru, Nick Frštant, Zora Jones, Umru, Yawning Portal, Bapari, Miriama Kardašová, Isama Zink a DJ Gap, Natálie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky najdete na stránce lunchmeetfestival.cz. No a jeden z vás dnes a potom ještě jeden z vás zítra může vyhrát 2 vstupenky na Lunch Meet, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, poldložku Podmyš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun v obchodě By Origo, cykločapku od cykloshopu Atombike a triko od Les Hubeles. Číslo do našeho studia je 210-323-919. Vy se teďka můžete naťukat, ale ještě mi nevolejte, protože telefon je zablokovaný a já ho odblokuji až v moment, kdy přečtu otázku, která pro dnešek zní. Na Lunch Meet se letos můžete těšit na rytmické hlavolamy Dua Apsamy a Valentina Magaletti. A já se ptám, jaký je název jejich společné desky, která vyšla letos. A dávám rovnou možnosti. Buď je to Non Corza, nebo je to Permanent Draft, a nebo je to Seismo. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady Josef.
0: Čau, Josefe.
1: Seismo by to mělo být.
0: Ty to víš naprosto přesně. Já ti gratuluju, ty víš naprosto přesně, že poslední letošní album Apsamy společně s Valentinou Magaletti se skutečně jmenuje Seismo a ty si právě vyhrál celý balíček našeho kulturního léta, kde je spousta výher, ale taky 2 vstupenky na letošní ročník Lunch Meet festivalu. Tak ještě jenom gratuluju.
1: Moc krát děkuju.
0: A já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.
1: Určitě.

CD Nonstop. Dream Pop Shoegaze čtveřice Mad Honey vznikla v roce 2018 v Oklahomě okolo zpěvačky Tiffany Sutcliffe. Jejich albový debut Satellite Aphrodite vyšel před 3 lety na labelu Deathwish. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více
6: na literarnidum.cz.
5: Vstup volný.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, nám se blíží 11. hodina a na Radio 1 nám právě dozněla skladba, kterou má na svědomí Jim Jarmusch, kterého máme zařazeného spíš jako režiséra. Teď vydal spolupráci s Josefem Van Wiesem, kterého taky známe z hudby jeho filmu. Ostatně ve studiu Rádia 1 byl hned několikrát se svou loutnou, ale taky spolupráci na téhle skladbě s hudebnicí Courtney Barnett, což je hudebnice, kterou už 3.10. uvidíme v Praze, protože vystoupí v klubu Meat Factory. My jsme si poslechli jejich společnou skladbu novinku Never Like You Said. Teď už skupina Heavy Lifter a skladba Backyard právě teď na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Sorry.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

11 hodin 20 minut na rádiu 1 nám právě dozněl projekt Buffs se skladbou novinkou The Form. No a teď už pozvánka na koncert, který se uskuteční už v úterý na Sedmice, kde vystoupí Los Angeleský rodák Corey Hansen. A zahry tam třeba taky tuhle skladbu Bird on a Swing. Posloucháte Radio 1.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na Výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 jsme se vrátili k tuzemské scéně. Dohrála nám už neexistující skupina Dingo se starší skladbou Charney Conflake. Teď už z letošního EPčka Tokyo Drift, tady je skladba Chopper. Právě teď na Rádiu 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Je 11 hodin 41 minut. Vy posloucháte Rádio 1. No a tady je druhá část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančírny v Rock Café v 19.30 vystoupí Koby, Meadow Talks a jako support s nimi Alex Helsby. V Cargo Galerii v 8 hodin skupina Noha a s nimi DJ Fefe. V Bike Jesus Educate Stage. V Zaxpubu v Plzni v 8 hodin vystoupí Mucha. V Meat Factory v 8 hodin Neuwelt a s nimi Svaz a taky Amplion. Ve Fuchsu 2 Nina Farina All Nighter. V klubu je Povaleč už v 7:30 vystoupí Labašída a spolu s nimi Mlhovina. V Kaštanu v scéně Unijazzu 20:00 Galanty a Spots a v Groove Baru v 9:30 YY Shoe. Z kategorie filmy v Edison Film Hub v 19:00 snímek Oasis Don't Look Back in Anger, 21:30 Guru. V kině pilotů v 18:20 promítají snímek Čika Čeka a 20:45 film Tony. Ve Středočeském muzeu se v 18:00 můžete těšit na snímek Veselý souboj. Na letním kině Zámek Veleslavín promítání v 20:30 film Mluv s ní. V kině 35 v 17:30 Trochu života a v 19:30 Ztracené iluze. V kině Dlabačov v 18:00 Sex a smrt v kempu Miasma a v 20:00 Magická posedlost 2. No a v Bio Oko v 20:30 promítají Urban Pictus Cinema. No a potom tady máme kategorii divadlo. Divadlo v Celetné v 19:30 Rozmarné léto. V divadle v Dlouhé v 19:00 Tajný deník Adriana Moula ve věku 13¾. V Azylu 79 v 19:00 Má vlast. Na Jatkách 78 v 19:30 Sen Art. V klubovně Kašpar v 19:30 Audience a Vernisáž. Divadle pod Palmovkou v 19:30 Starý bílý muž. Ve Švandově divadle v 19:00 Dějiny násilí. Divadle D21 v 19:30 Husákovo ticho. V Depu 2015 v Plzni v 18:00 Elizabeth Costello. No a v Paláci Akropolis v 19:30 Laterna Magika a jejich Perpetuum Havel. No a na Rádu 1 po mně o 12 hodin nepřijde Jana Kománková, ale přijde Douglas Arianes, po něm od 3 až do 6 Standa Zima. Budou tady ještě dvě soutěže, tak pečlivě poslouchejte a taky pečlivě poslouchejte ve 2 hodiny, kdy bude rozhovor o akci Our Book Fair. V 6 hodin pořad Odvážné palce, v 7 hodin CD nonstop, kdy zazní album Satellite Aphrodite od Mad Honey, od 8 Jerry Žák, s ním hit parada Rádia 1 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Bolfem. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my si jdeme pustit skupinu Rubber Band Gun se skladbou Sick Dem.

Radio 1 doznívá projekt skupina Rubber Band Gun. No a ze studiem Radio 1 a s vámi už se loučí Jan Marek, který vám hudbu vybíral od 9 až do 12 hodin. Já doufám, že vám poslech snad alespoň trochu zlepšil den, protože to je ten důvod, proč tady ostatně Radio 1 je. Krom propagace nové hudby a taky třeba tuzemské hudby. No, co se týče té nové hudby, já se s vámi rozloučím projektem Toltzland, brooklynskou věcí, za kterou primárně stojí Felix Walworth, kterému před pár dny vyšlo album WhatsApp. My jsme si tady s tohle alba hráli hned několik singlů a já vám z něj ještě zahraju závěrečnou skladbu Hold You Down. A vám už jenom popřeji fajn den a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se fajn a čau. A o 12. Douglas Rianes.

0: Kamarádia 1.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
11: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
10: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
12: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Beautiful.
1: Au! Do češky!
2: Radio 1. Tak, stisknul jsem dvakrát. Je poledne a posloucháte Radio 1. Já jsem Nejoda Klasarianes, místo Jany Kománkové. A začínáme se s pěknou cover verzí z Jihoafrické republiky. To jsou Sux a Jay Something a jejich cover verzí od The Police. Skladba se jmenuje Bring on the Night featuring King Dashnote. Posloucháte Radio 1. Let's go.

producent se jmenuje Sux. Pochází ze země Eswatini, dřív dřívější známý jako Swaziland. Tohle je novinka na johannesburský label Stay True Sounds. Sux and Jay Something Bring On The Night featuring King Dash Note. Pěkný začátek. Čtvrteční odpoledne s Douglasem místo Jany Komankova, která asi se chystá nějaká zmrzlina. Mimochodem, jestli jste nepodpořili její nová kniha, tohle je moc pěkný čas jí podpořit na Hit Hit. Kniha o zmrzlině.

Dobrý remix od Aeroplane. Tohle je novinka na belgický label Eskimo. Kompilace se jmenuje Freaks Only Eskimo Selects 2014 až 2026. Vybral a dal dohromady DJs KCRW, Los Angeles, Travis Holcomb. To jsou Kate Stein and Lord Fascinator a skladba Asteroid. Osmdesátka jako hrom.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Bílé tílko, zamlžená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1

0: na DEC.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: No a ta příští skladba taky platí jako pozvánka, protože v sobotu odpoledne hraju v Bike Jesus s Babe LN a DJ Gajo CZ. Společně hrajeme tam na zahradě. Akce se jmenuje River Fiesta. A tato písnička je novinka od brazilského producenta Pedro Gariani.

majitel nebo leader labelu Pedro Gariani. Nový track se jmenuje Saci. O, tohle se mi hodně líbí. 12 hodin a

No a tohle je další ukázka z labelu Stay True Sounds z Johannesburgu. Nový remix od Ed Ward. Skladba je jedna z nejromantičtějších, co jsem dlouho slyšel. To jsou China Charmeleon a Brandon Dludlu. A track, který se jmenuje Birds Sing, the Ed Ward remix. Představte si, že někdo napíše taková

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Producent se jmenuje Koflo, pochází stejně jako já ze severní Kalifornie. East Bay represent. Tady spolupracuje s Aya Moore a skladba se jmenuje Give Me That, The Original Mix. A mám další novinku pro vás na příští 12 hodin a 33 minut s Douglasem na Radio 1.

Jak jsem hrál ten Kate Stein and Lord Fascinator, no, jsem neměl dost. Tak tohle je Oi a skladba Free Space, novinka na labelu Compost Records, si myslím.

0: Novinka na labelu Compost Records z alba Messages from Walls, který vychází v únoru 2027. Duo se jmenuje Oi, to jsou Joy Frempong a producent a bubeník Melody Dreamer. Skladba se jmenuje Free Space. Celý album má jako koncept album, jak sbírali různé vzkazy ze zdí, jak cestovali po Evropě. Sami nazývají jejich styl jako Afrokraut, který se mi hodně, hodně líbí. No tak, teď máme 12 hodin a 40 minut na Radio 1 a to znamená, že je to čas na soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak, máme soutěž a tentokrát se týká Happening na Starém mostě. Tato sobota, 12. září, bude patřit Happeningu na Starém mostě, který propojuje Veltrusy s Nelahozevci. Program je tradičně multižánrový, od jazzu přes písničkáře, big beat a taneční rytmy. Na Happeningu letos vystoupí Timu Day, United Flavor, Václav Koubek, Martina Trchová, která právě hraje, a další. Bude program pro děti, divadlo, výtvarné dílny i pestrá gastronomie. Vstupné je dobrovolné, start v 15 hodin. Více na Facebook na veltrusy.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí a vyhrá festivalový balíček, triko, originální sklo a drink. Otázka zní, jak starý je hit Bananová šťáva kapely Timu Day, která vystoupí tuto sobotu 12. září na 11. ročníku Happeningu na Starém mostě ve Veltrusích. Tak zavolejte mi do studia 210 323 91 9 na festivalový balíček. A máme první soutěžícího. Haló, haló, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj. Ahoj. Tak jak je starý tu písničku?
2: Myslím, že to je z roku 2005, že to je 20 let, no.
0: Tak kolik let?
2: Z roku 2005.
0: Ano. Takže to musím dělat matiku.
2: 21, jasně.
0: Dobře, já jsem dostal pětku v matice, takže...
2: tak to dáme dohromady.
0: tak gratuluju, ano, správně. Tak zůstaň, gratuluju, zůstaň na lince, napíšu ano, detaily perfektně. A mezi tím si dáme písničku od Martiny Trchové.
2: Sklapa
0: se mne Kousek mojí země na Radio 1.
2: Děkuju.
0: Díky.
2: Hezký den posluchačům.

po Danny Robson George a Lincoln Olivetti, nebo George. Skladba se jmenuje Ginga z roku 1982. Moc pěkná věc. 12 hodin 47 minut a posloucháte Rádio 1.

0: Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
0: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
0: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
0: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuloj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
7: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
8: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
7: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
8: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
7: pozorování
8: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
7: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
8: Od 11. do 13. září.
7: A vstup je zdarma.
8: Více informací na praha.eu.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No a jak pokračuje 80s Vibes, vytáhl jsem něco z archivu. Tohle jsou Haircut 100 a skladba Love Plus One na Radio 1.

Jestli jste někdy neslyšeli album Pelican West od Haircut 100, to vám jen můžu doporučit. Odtamtač mám track Love Plus One od anglické skupiny Haircut 100. No a teď něco od Alexander Čtvrtýho. Track se jmenuje Now Pause featuring Ursula Rucker

0: Nizozemský bubeník Joris Feiertag, a.k.a. Alexander IV. Skladba se jmenuje Now Pause featuring Ursula Rucker v remixu od Tour Mauburg. Předtím jsme měli Haircut 100 a skladba Love Plus One, Robson George a Lincoln Olivetti a skladba Jinga a Martina Trchová Kousek mojí země. Celý tracklist přidávám na webu Rádio 1, anebo mám playlist na Spotify, který se jmenuje Rádio 1 2026. A pravidelně obnovuju, přidávám věci, jak tady pouštím, takže za pár minut bude to úplně up to date. A víte, co ještě je taky up to date? Naše kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Je to tak. Kulturní servis Rádia 1 na dnešek. A čtvrtek 10. září 2026. Dnes má svátek Irma, takže všechno nejlepší. Tak začínáme v rubriku festivaly. Dokola. První festival cirkulární ekonomiky v kampusu Hybernská. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. V rubriku galerie, galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Galerie Středočeského kraje, výstava Milána Zeise, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, veletržní palác, NGP 230 let. DOX prezentuje Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. A pokračujeme, Rock Café, Vlado Majen. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennale ve věcí umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. Novoměstská radnice, nová generace umění. Zámek Žerotinu ve Valašském Meziříčí, Kaja Saudek a Berenika Saudková, Life. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Chválský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Bystrik Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka Gallery, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misář, Joie de Vivre. Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách. Check Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. European Arts, Sara Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. A Galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. A tady na vlnách Rádia 1 od 18 hodin můžete poslouchat Odvážné palce. Od 19 hodin CD Nonstop dnes Mad Honey Satellite Aphrodite nebo Satellite Aphrodite. A od 20 hodin Hitparáda Rádia 1 a od 22 hodin AM 180. A to vše v docela nabitým programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, čtvrtek 10. září 2026. Dnes má svátek Irma, takže všechno nejlepší. Tak a ta příští písnička je v podaní producent z Kolumbii, jmenuje se Felipe Gordon a tohle je skladba African Carter na Radio 1.

Ono je Abstract Equatorial na labelu GAM, G-A-M-M z Manchesteru. Kolumbijský producent Felipe Gordon a skladba African Carter.

No a jdeme z Kolumbii do Brooklynu na příští skladbu. Novinka na labelu Razor and Tape. Tohle je Dennis Liber featuring Yasmin Kademian a skladba Astro.

0: producentka Bianca Maieli. Track se jmenuje Ambar Saria. Yeah, 13 hodin, 19 minut na Radio 1. Ambar Saria.
1: Kulturní léto Rádia 1. 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustant, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

No a tohle je z kompilací další na labelu Eskimo Records Cosmic Balearic Beats Curated by Antenna. Projekt se jmenuje Blue Motel a skladba LVTK Lunch with the King.

Disco House na čtvrteční odpoledne. To jsou Art, Which One You Want a Rin Eckert na vokálech. Track se jmenuje Love Like This. Manager Mike's Disco Bump. A víme, že je to Disco House, protože jsou tam ty piu, piu, piu, piu. 13 hodin, 33 minut. A jak jsem mluvil o Art, budem mít za chvíli host Lucie Skopcová a Martin Bula a budou mluvit o Art Book Fair.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: kultovní román George Orwella
3: 1984.
4: Mluvili jsme spolu dnes?
3: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
4: 1984
3: ve Švandově divadle.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
11: A proč?
10: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
11: A kde to letos bude?
10: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
11: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
10: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
11: Zastávka Hradčanská.
10: Více?
11: Na literarnidum.cz.
10: Vstup volný.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Zdar, tak co včera?
15: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
14: A přes co máš televizi?
15: No normálně, přes anténu.
14: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
15: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
14: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
16: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
17: Reklama na Radio 1.
18: No a teď mám další ukázka z kompilací Cosmic Balearic Beats, curated by Antenna. Tohle jsou Low Motion Disco a skladba Love, Love, Love, The Aeroplane Mix. 13:38, posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 15 hodin.

0: Cosmic Balearic Beats, podaný Low Motion Disco. Track se jmenuje Love, Love, Love, The Aeroplane Mix. A já to mám z kompilací Cosmic Balearic Beats Volume 3, curated by Antenna na labelu Eskimo Recordings. 13 hodin 44 minut na Radio 1. Máme host za chvíli od 14 hodin.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
2: S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk, jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a můžete poslouchat reprízu Velké sedmi v sobotu ráno od 9 hodin. Hned po mé příští vysílání. Vysílám v sobotu od 6 do 9. Ale teď mám něco napřání z českých Budějovic. My brothers and sisters in the south, Elvisino a spol chtěli poslouchat Orin Khan a Close Counters. Track, který se jmenuje Kazir Bolmasa. Hudba z Kazachstánu v remixu od australští Close Counters na Radio 1.

0: Zpěvák se jmenuje Orin Khan, pochází z Kazachstánu. A podle Google je známý, jak kombinuje tradiční folk z Kazachstánu s indie a pop a elektronické zvuky. Tohle je v remixu od Close Counters duo z Austrálie. Track, který se jmenuje Kazir Bolmasa, The Close Counters Remix. A shoutouts to Elvisino a spol, který chtěli poslouchat z Českých Budějovic. 13 hodin, 51 minut a posloucháte Radio 1 s Douglasem až do 15 hodin.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Bílé tílko. Zamažená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Svoboda.
7: Odpovědnost.
8: Naděje. Některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
8: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
8: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
8: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
8: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
8: Více na praha.eu.
10: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
15: Reklama na Radio 1.

0: trochu jazz house v podání John Dixon a skladba 515. A další novinku pro vás. Za pár sekund máme 14 hodin a posloucháte Rádio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 FM a v Českých Budějovicích, once again, shout outs to my brothers and sisters in the south, 102 FM. Já se jmenuji Douglas Arian, jsem s vámi až ještě hodinu, ale důležitý je, že máme tady hosty ve studiu, takže máme Lucie Skopcová a Martin Hula a oni jsou organizátoři Art Book Fair. Tak je to tak?
1: Je to tak, ahoj, já všichni zdravím.
0: Vítám do studia Rádio 1. Tak co můžeme čekat z Art Book Fair?
1: Tak Art Book Fair je vlastně veletrh, který pořádá už 6. rokem Galerie hlavního města Prahy. Mm-hmm. Pořádá to vlastně už jako každý rok v barokním zámku Troja. A vlastně už jenom ten samotný areál barokní je nádherný, je takovej dechberoucí. Hmm. A mně se na tom líbí, že vlastně už jenom to samotné místo úplně vybízí vlastně k té diskuzi o literatuře, o knižním designu, o historii. Takže vlastně už jenom ten samotný areál je opravdu krásný k návštěvě. My ten veletrh pořádáme zdarma a vlastně koncipujeme ho ne jako úplně takový obyčejný prodejní nudný veletrh, ale vlastně koncipujeme to jako takový zážitek pro celou rodinu na celý víkend. Takže pokud jste milovníci právě knižního designu nebo vůbec tvorby a literatury, tak určitě doporučuji přijít. Veletrh se koná už teda příští víkend, je to 19. a 20. září. Uhum. A my vlastně si každý rok pro tenhle veletrh zveme nějaké odborníky nebo kurátory nebo dramaturgy, kteří nám pomůžou s tím doprovodným programem. A letos jsme si přizvali Martina Hulu, možná vaši posluchači ho znají pod Bonusem. A s Martinem vlastně pracujeme na takovém krásném konceptu různých debat a koncertů a Martin vám to určitě přiblíží víc.
0: Cool. Tak, skvělý, vítám do studia, Martine.
2: Tak já zdravím taky. Já jsem, když jsem dostal tuto nabídku, tak jsem přemýšlel, jak to teda uchopit, pochopitelně. A já jsem vlastně celou dobu nějakého svého aktivního působení v kultuře, měl jsem spoustu kapel a taky jsem vlastně dlouhou dobu pracoval jako grafický designér, teďka jsem hlavně zvukový designér a hudební skladatel, asi bych řekl, ale vždycky jsem se zabýval nějakým tématem udržitelný, nezávislý, soběstačný kultury, vlastně do-it-yourself kultury. A teď mi vlastně připadá mnohem důležitější, abychom to do-it-yourself, protože pořád mě to zajímá, ale přetavili spíš do nějakého konceptu do it together. To znamená, vytváříme tu kulturu nezávislou, ale dělejme to společně. A tohleto jsem se snažil nějakým způsobem promítnout právě do toho programu toho letošního Art Book Fairu.
0: Skvělý. Takže jaké společné věci můžeme očekávat?
2: Je tam vlastně jedna z těch hlavních os tady toho, je vlastně několik takových průběžných workshopů, který jsou zaměřený na nějakou participaci v takových kolektivních uměleckých projektech. Takže jsou to jednoduché věci, jakoby vytváření nějaký takový třeba společný mozaiky z malých kousků, ale taky bych rád, kdyby tam vznikaly takový kolektivní ziny. Je 5 takových témat, jedno se třeba týká identity, ale jiný se týká třeba zachycení jakoby okamžiku teďka, další je o stromech, protože mám pocit, že to je taky důležitý, takže je tam 5 nějakých jako témat na ziny a každý může připojit jednu stránku a tyhle ty stránky se potom archivujou na webu, nebo budou archivovat na webu a tam potom budou jakoby k dispozici. A podobných věcí je tam víc. Takže je to jakoby trošku o tom, jak vlastně dokáže mikropříspěvek přispět k nějakému většímu dílu.
0: A pro lidi, kteří nevědějí, co to je zin, a co to je?
2: Zin je v podstatě taková nějaká nezávisle vydaná autorská publikace, která se věnuje nějakému jakýmukoliv tématu, hodně třeba specifickému. Součástí Artbookfairu je vlastně taky zinový trh, můžu to tak říct, kde je možno se setkat s lidmi, kteří vydávají ziny. A tyhle ty naše ziny by měly být vlastně ne třeba tolik informativní, nebo ne třeba hodně zinů je spojených s hudebníma subkulturama a tak, ale tyhle ty vlastně by měly být trochu víc osobní, ale kolektivní, umělecký, možná trošku jakoby o přemýšlení o světě, možná trošku víc abstraktní, nevím. Je to experiment. Hodně těch věcí tam vlastně je takový experiment.
0: Hezký. A jsem taky, děkuju, a jsem taky viděl, že budou koncerty do sluchátek. Jak to funguje?
2: No, já totiž jsem přemýšlel o tom, že by bylo fajn mít tam nějakou hudbu, představit nějaký lidi, kteří mě třeba zajímají. A zároveň pro mě i to knižní prostředí, ale vlastně, no možná to je tím nejvíc, co je inspirovan, je vlastně o nějaký intimitě, o nějakém soustředění a tak. A používáme klasickou technologii jako Silent Disco, ale jenom jeden kanál bude. A ty umělci budou prostě hrát a bude to slyšet jenom v těch sluchátkách. A bude to vlastně pro ně, myslím si, že i taky zajímavý v tom, že ta hudba se bude předávat nějakým intimním způsobem, bude na ní větší soustředění, nebude vás nikdo rušit, nebude vás rušit, že se někdo vedle baví a tak dále. Takže je to taky komorní, intimní, soustředěn a je to vlastně taky trochu experiment.
0: Hezký, i sousedy asi budou se jim líbit.
2: To určitě. Ale myslím, že i návštěvníci Artbookfairu budou rádi, že nemusí poslouchat něco, co si nevybrali, protože to samozřejmě je taky zajímavý téma.
0: Super. A jako tradiční artbooks, jako ty velké, velkoformátový třeba coffee table books, věci, které člověk dává na stůl jako před gaučem. Takový vydavatelé taky budou součástí?
1: Je pravda, že já jsem právě na Martina chtěla navázat, jak on vlastně zmínil, že tam bude ta sekce zinu, tak možná třeba vaši posluchači, kteří neznají Artbook Fair, tak je dobré představit vlastně, koho tam uvidí. My tam budeme mít téměř 100 vystavovatelů, takže už je to opravdu docela rozsáhlý veletrh. A právě představíme nejen vlastně tyhle menší třeba publikace básnické sbírky, tak samozřejmě součástí veletrhu jsou i etablovaná nakladatelství, časopisy, galerie, instituce, takže opravdu si myslím, že ta škála je opravdu široká, že si každý návštěvník vlastně najde to svoje, buď prostě třeba tu intimnější literaturu, nebo třeba ty bestsellery, které teď třeba v té umělecké knize rezonují, tak to si myslím, že tam jako uvidíte.
0: Nice. A taky jako bude program pro děti.
1: Přesně tak. To je vlastně každý rok. My společně s naším edukačním oddělením a vlastně i ve spolupráci právě s Martinem připravujeme krásné workshopy, budou tam po celý den a my vlastně přímo v areálu zámku máme ekoateliér, takže to je samostatný vlastně objekt, který se bude věnovat těmto workshopům a opravdu tam můžou přijít všechny věkové kategorie, budeme společně vytvářet haiku, kolektivní ziny, navrhneme si společně písmo, takže opravdu to tvoření tam bude po celý víkend a myslím si, že to bude hodně jako kreativní a že si lidi určitě jako něco odnesou.
0: Mě to zajímá, protože pracuji taky s typografama ve svém denním práce, a že tvorba kolektivní písma, co to znamená?
2: No, je to další experiment. Ta představa moje nebo to zadání pro návštěvníky je takový, že každý může do typografického účaří nám namalovat libovolný znak. a my ty znaky potom zdigitalizujeme, převedeme do fontu. Uvidíme, jestli vznikne jeden font, nebo jestli jich bude víc a budou mít alternativy pro znaky. To ještě si nedokážu představit, až podle toho, jaký budou ty vstupy. A potom to dáme samozřejmě ke stažení k dispozici. Já si představuju, že to bude písmo, který nějakým způsobem odrazí zase tu kolektivní náladu, možná nějakou představu o typografii, o vůbec představu o písmenech, což myslím, že samo o sobě může být zajímavý, protože většina lidí o písmenech a o fontech moc nepřemýšlí. Takže i tohle to může být nějaký způsob, jak se podívat na ty věci jinak a třeba potom i vidět jinak ty knihy.
3: Moc hezký. A jsem velmi zvědav, jak to dopadne, jak budou vypadat ty nově vytvořené fonty. Tak
2: já taky.
1: Možná ještě taky nezaznělo, že v tom programu plánujeme i odborné debaty, takže si i lidi můžou poslechnout zajímavé diskuze. Vlastně k těm diskuzím Martin přizval grafiky, typografy, nebo Martin mě asi doplní, koho všeho pozval.
2: Ty diskuze vlastně jsou rozdělený asi na dvě části podle těch dnů. Každý den jsou tři ty diskuze. V sobotu se to týká víc typografie a knih. Bude to o tom, jestli třeba open sourceový písma jsou spíš přínos, nebo jestli pro někoho můžou, nebo někomu naopak škodit, jako třeba typografům.
3: Zajímavá otázka.
2: Jestli potom tam bude debata o tom, proč vlastně vydáváme ještě knihy, jaká je vlastně jako je role té fyzické knihy, a budeme se tam taky bavit o tom, jaký je proces vzniku ty knihy, a na to všecko máme typografy, grafiky. A druhý den budou tři panelové diskuze, které vlastně se týkají víc toho témata Do It Together sdílení, takže nás bude zajímat, co jsou to commons, co to je otevřená kultura, bude nás zajímat, jak se dá vlastně v dnešní době získat nějaká digitální autonomie, jak se třeba dá fungovat na webu mimo struktury těch korporací, jako je Google třeba, a taky nás bude zajímat, jak se vlastně šíří nezávislá kultura, potažmo asi jak se šíří vůbec kultura.
3: Wow, takže kromě moc pěkné knihy a hezké vytištěné věci a taky, jako opravdu zní to jako, že ty velké otázky bude hodně jako propletený do akce.
2: To doufám. Doufám, že se to povede. Já bych byl rád, že kdybychom vlastně dosáhli toho, že lidi si kromě třeba knih a zážitků fakt odnesou, když ne odpovědi, tak určitě otázky nebo nějaké zamyšlení nad tím, jak některé věci, které se specificky týkají kultury, informací, možná sdílení, jak to vlastně všechno funguje, jak to je.
3: OK, takže Art Book Fair, příští víkend, Zámek Troja. Kdy to začíná? Jako v kolik hodin?
1: Veletrh začíná v 10 hodin ráno a potrvá až do 7 do večera. Oba dny, v sobotu i v neděli.
3: Sobotu, neděle, Zámek Troja.
1: Ano,
3: OK.
1: Přímo naproti zoo.
3: Moje hosty, Lucie Skopcová a Martin Hula, bonus známý jako AKA.
2: Už dávno ne, ale ano.
3: OK. Díky za návštěvu tady ve studiu a hodně dárů a ať se vám daří.
1: Děkujeme a těšíme se na všechny návštěvníky.
3: OK, a pokračujeme s hudbou. Tohle jsou tajemná formace z Londýna, která se jmenuje Salt a skladba Wildfires na Radio 1.

je zapojen do typografické scény tady v Praze i světově, můžu jen doporučit tak víc takových akcí a ač se jim daří, opravdu. Tak teď máme 14 hodin a 18 minut a tohle je novinka z LA a zpěvačka, která se jmenuje Denya, track, který se jmenuje Eye to Eye na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září, Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Splané od dny.

0: právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
6: Reklama na Radio 1.
7: Tak, 14 hodin a 24 minut na Radio 1 a ta příští skladba pochází z LA a je to součást kultury v LA, která zkombinuje gotové a taky jako mexická, jako tradiční nebo tradičnější kultura hnutí nebo scene se jmenuje Cumbia Dark. A tohle je remix, který dělal jeden producent z LA, který se jmenuje Palomo. A on je majitel Deliciosas Cumbias Records z LA. A tohle je jeho remix od skupiny The Cure a skladba A Forest v jeho podání od Palomo se jmenuje El Bosque, The Dark Cumbia Mix. Tak The Cure, ale mexický na Radio 1.

Cumbia Rebajada v podaní Karen y Los Remedios, skupina z Mexika, skladba Satanás, která je cover verzi jako původní písnička z roku 1981 z kolumbijský skladatel Publio Martínez a skupina Los Corraleros. A tak vypráví o tom, jak je jeden člověk jako smutný z toho, že nemá partnera, a prostě ptá se Pán Bůh, jestli Pán Bůh přinese a jako nedostane, tak odtočí a ptá se ďábel. Takže skladba Satanás, novinka od Karen y Los Remedios, najdete to na jejich nový album Bestiaria, která vychází někdy na podzim. A moc se těším na tohle. Předtím jsme měli ukázka jako z Cumbia Dark v podaní producent Palomo a skladba El Bosque, The Dark Cumbia Mix od skupiny The Cure. Teď máme 14 hodin a 33 minut na Radio 1. Tohle je Love Tempo a skladba By Your Side, The Leong Remix na Radio 1.

Love Tempo, producent z Brooklynu. A track, který se jmenuje By Your Side, The Leong Remix, nebo Leong G, nevím. Ale pěkná věc. 14 hodin, 41 minut. Čtvrteční odpoledne s Douglasem. Skoro ke konci.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Jak jsme měli před reklamou něco od Alexander IV. Tohle je stejný člověk, Joris Feiertag, bubeník z Nizozemska, tady ve spolupráci s Jody Westernoff a James Grant a jejich společná track, která se jmenuje Nomad, The Extended Mix, Feiertag na rádiu.

producent Joris Firetag. Tady s Jody Wisternoff a James Grant. A track, který se jmenuje Nomad, The Extended Mix. Moc pěkná věc. Mám ještě pár písniček, než končí moje směna.

CD Nonstop. Dream Pop Shoegaze čtveřice Mad Honey vznikla v roce 2018 v Oklahomě okolo zpěvačky Tiffany Sutcliffe. Jejich albový debut Satellite Aphrodite vyšel před 3 lety na labelu Deathwish. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Tagua Tagua se jmenuje ta skupina, pochází ze São Paulo z Brazílie a to je skladba jejich nejnovější single Fez a Minha Onda Bater. A teď právě přicházel do studia Honza. Honzo, ahoj.
1: Hello there.
0: Tak taky nasleduješ jako po mé směně?
1: Vždycky.
0: Vždycky, opravdu?
1: Ne,
0: standa. Standa, zima přijde. OK. 14 hodin, 52 minuty na Radio 1, to znamená, že můj čas s vámi vypršelo. Bylo mé ctí být tady suplující za Janu Kománkovou a můžete se těšit na její příští vysílání příští týden. Já zase vysílám v sobotu ráno od 6 do 9. A pokud nemáte plány na sobotu odpoledne, hraju v Bike Jesus s DJ Gajo.cz a Babe LN společně tam venku v jejich zahradě. Tak to bude pěkná akce. A tohle je platí jako pozvánka. To jsou Nino Bellemo a Elvin Traverso a skladba Fe y Fuego. Tak hezký den a uvidíme snad v sobotu. Ahoj, Douglas.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuloj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Cool v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
11: Reklama na Radio 1.

Pěkné odpoledne vám přeje Stanislav Zima v tuhle chvilku. Přeju vám jenom příjemný poslech, budu s vámi do 18. hodiny. Čeká nás soutěž o dvě vstupenky na koncert Ragnara Olafsona, taky kulturní servis. No a spousta muziky, tohle na úvod je umělec, který se říká Ambassadors, jeho novinka Cloud Atlas.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampy.

0: Vládla dělá domov. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
2: Necítím se psychicky dobře.
3: Já už to nezvládám.
4: Potřebuju poradit.
5: Nejste na to sami.
6: Dny pražské pomoci a péče.
5: Veletrh sociálních služeb.
6: Duševní zdraví.
5: Rodinné poradenství.
6: Služby pro seniory i pečující.
5: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
6: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
5: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
6: Více na praha.eu.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Docela fajn atmosféru má tahle ta dlouhá věc. Basic Words. To byl Kurt Weill. No, neměli bychom se chovat jako krkavčí matky ani ke starším věcem. Já jsem si vzpomněl na tuhle od dvojice Kešovsky. Dobrých 14 let.

jeskyni, protože chlastám a střídám ženský. Kradeš je spánek po nocích a tichý dny, protože chlastám

0: až noci přijdeš, starej vlku, střelím tě do spánku. Rychle to skončím, dám si sprchu, naleju kafe do šálku.
1: Protože chlastám a střídám ženský,
0: kradeš jim spánek po nocích
1: a tichý dny. Protože chlastám a střídám ženský,
0: kradeš jim spánek po nocích
1: a tichý dny.

0: Máte silče.
1: Vývar. A vývar získáme jedině z rybích hlav, jo? A z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, mi, pane. Nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: Tohle byl Synchro, kterého uvidíme zase u nás v Česku, konkrétně teď o víkendu na Shotgunu. Shotgun Festival s podtitulem Goodbye, Farewell and Amen Breaks. Kdo ví, jak to s tímhle festivalem dál bude, možná příští ročník vynechá, takže už jenom kvůli tomu přijeďte. Synchro vystoupí v sobotu. Tak, ale my jsme se dostali teď až do bodu, kdy už je na programu soutěž na Rádiu 1.
1: Soutěž Rádia 1.

Ragnar Ólafsson, islandský skladatel a hudebník, zakladatel kapely Harstidir, přijede do Prahy poprvé se svou solo tvorbou. Kombinuje podmanivou severskou melancholii s živelnou písničkářskou energií. Speciálním hostem bude Bára Zmeková a večer doplní kytarovou linkou Američan Glorious Leader. Koncert Ragnara Ólafssona a dalších hostů se uskuteční 16. září na Smíchovské náplavce v Hawks klubu. Vstupenky na Go Outu nebo na Ademalia.cz.

No, pokud chcete být u toho, tak můžete a nemusíte dokonce ani v tuhle chvilku platit za lístek. Pokud budete mít štígro, tak můžete zkusit soutěžit, protože někdo z vás ty dvě stupenky na koncert Ragnara Olafsona 16. září do Hawks klubu vyhraje, pokud nám sdělí, po jaké latinskoamerické zemi pojmenoval Ragnar Olafsson své poslední album i jednu skladbu. Bude to bez nápovědy. Tohle pátračská soutěž tak trošku. No a telefon sem k nám do studia je 210 323 919.

0: Tak a my už se ptáme, koho to máme teďka na drátě. Haló, Rádio 1, tady Standa. Máme tam někoho?
1: Ahoj, tady Zdeněk. Ahoj, já si myslím, jestli to není Mexiko.
0: Je to tak. A já ti gratuluju. Tvoje jsou ty dvě vstupenky. Takže můžeš si díky. Už chystat, koho na to vemeš. A vydrž mi, prosím tě, na drátě. My si poslechneme i za chviličku Báru s Mekovou, která Ragnara Olafsona na koncertě doprovodí. Tak jo, vydrž na drátě, už ti hned sdělím vše potřebné.

0: jedno.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
1: Vstup volný.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Reklama na Radio 1.

0: Tohle byl Gwilym Gold a Triumph.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

No, zazněla tam ta informace o OTEK letos v rámci Lunch Meat Festivalu. Takže si dobře zapište datum 27. září, je to neděle.

Pro mě docela nečekané, ale velmi zajímavé spojení dvou producentů BBO a Dorian Concept. Jejich společná skladba Shame na značce Warp. Tak i na té následující skladbě se sešly jinak nespolupracující osobnosti. Starší věc od Screama za účasti zpěvačky Laru. Finally.

Sony a divadla a plus ještě něco navíc a taky program Rádia 1. Tak v Rock Café v 19.30 dneska Kubí, Meadow Talks a sport obstará Alex Helsby. V Cargo Gallery ve 20 hodin Noha a DJ Fefe. Tedy Noha jako Noise of Human Art. Prostor by Jesus Educate Stage Audire. To znamená přednášky od Rave Boye. Zachspap v Plzni ve 20 hodin, ve 20 hodin Mucha, Meat Factory ve 20 hodin Neue Welt plus Svaz a Amplion. Fuchs 2 zve na Nina Farina All Nighter. Klubovna Povaleč v 19.30 uvádí Laba Šída plus Mlhovina. Kaštan, scéna Unijazzu ve 20 hodin Galandi a Spots a v Groove Baru ve 21.30 Jišu. A přesouvám se k filmovým projekcím. Edison Film Hub nabídne v 19 hodin Oasis, Don't Look Back in Anger a ve 21.30 pak Guru. Kinopilotů v 18.20 Čika Čika, ve 20.45 Tony. Ve Středočeském muzeu se dnes také promítá 18 hodin Veselý souboj. Letní kino Zámek ve Veleslavíně ve 20.30 hodin Mluv s ní. Kino 35 v 17.30 Trochu života. V 19.30 pak Ztracené iluze. Kino Dlabačov nabídne v 18 hodin Sex a smrt v kempu Miasma, ve 20 hodin pak Magická posedlost 2. A Bio Oko ve 20.30 Urban Pictus Cinema. No a což takhle nějaké divadlo si dopřát, tak v divadle v Celetné v 19.30 Rozmarné léto, v divadle v Dlouhé v 19 hodin Tajný deník Adriana Mola ve věku 13¾. Azyl 7.8 v 19 hodin Má vlast a Jatka 7.8 v 19.30 Start. V klubovně Kašpar v 19.30 Audience plus Vernisáž, v divadle pod Palmovkou od 7:30 Starý bílý muž a ve Švandově divadle v 19 hodin Dějiny násilí. Jinak pak divadlo D21 v 18.30 Husákovo ticho, v Depo 20.15 v Plzni v 18 hodin Elizabeth Costello a v Paláci Akropolis v 19.30 Laterna Magica Perpetuum Havel. No a pokud zůstanete věrní nám, tedy Rádiu 1, tak v 18 hodin se dočkáte pořadu Odvážné palce, v 19 hodin pak vás čeká CD non-stop dneska Mad Honey a Satellite Aphrodite. Ve 20 hodin pak hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Nadále příjemné odpoledne vám přeje Stanislav Zima a za chviličku už The Micronauts.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Bílé tílko. Zamlžená elektronika. Tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Reklama na Radio 1.

To byla Pavla Bastlová alias Tokyo Drift, Baby navždy. No a ještě zůstaneme chvilku v Česku. To díky projektu Jaša 96.

0: Jedna reklama.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Tohle byl Surreal a Into You. Teď zdravím Zdena, Alenu a Barboru. Ti první dva to jsou lidské bytosti, Barbora je Fenka. Jeďte hlavně bezpečně a tohle je věc pro vás, Seba. Ah.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Reklama na Radio 1.

Hezký podvečer vám přeje Stanislav Zima. Máme 17 hodin a k tomu 4 minuty a dozněla nám skladba These Walls z posledního alba amerického producenta Luzin. A za oceánem ještě zůstaneme a to díky téhleté dvojce, která se říká Hemok, taky z letošního alba, tentokrát věc s názvem Sadness.

Kapela Space Echo je úplně z brusu nové album Faced a my jsme si pouštěli písničku s názvem Crashing. No a teď ještě jedna ochutnávka ze skvělé desky, ale projekt Tropics.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
11: Reklama na Radio 1.

0: Tohle je borec ze Slovenska, který se říká Petty G. Jeho skladba Bosn. Tak a tímto se ale pomalu taky dopracujeme na úplný čerstvosti v hitparádě Velká sedma.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Josefina Dusk. Jmenuje se Bones. Druhá novinka, Aida the Young a její Dragon Head.

jo, před chviličkou jsme poslouchali japonskou producentku, která se říká Lemna. Její skladba Waltz of the Fossils. No a pokračujeme dál. Tohle to je hodně náladová věc od projektu Fields of Mist, za kterým stojí Jahandar Hamidyeh, nahrávající pro značku Alien Tape z Mnichova. Posloucháme skladbu Masters of the Known Universe.

0: To byl James Clements alias ASC a jeho poměrně nová věc s názvem Turmoil.
1: CD Nonstop. Dream Pop Shoegaze čtveřice Mad Honey vznikla v roce 2018 v Oklahomě okolo zpěvačky Tiffany Sutcliffe. Jejich albový debut Satellite Aphrodite vyšel před 3 lety na labelu Deathwish. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Hodně zvláštní věc od projektu Rival Consoles Koda, ovšem v remixu od Lorraine James. No tak jo, já už se prakticky loučím, za chviličku už uslyšíte v Odvážné palce. Stanislav Zima vám přeje příjemný zbytek večera a my se uvidíme na Shotgunu už zítra a v sobotu Haty, Vaty a Synchro.

0: just don't know what I'm supposed to be.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
4: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
3: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Reklama na Radio 1.

0: palce.
1: Odvážné palce jsou zde, po delší době jsem tady i já a já jsem zapla mikrofony a nevím.
2: Ahoj, a Viktor bude jít dál oříšky,
1: tady bohužel jeden mikrofon, Viktor není. Já jsem vyjela host jedna, host dva. A kde je tady mikrofon?
3: No, tak já jdu dom, no. Já budu chroupat oříšky na tom vyplém mikrofon, aspoň to nikdo neuslyší.
1: Budeme muset někde, ale najde, ještě jako... Jo, tady je.
2: Dobrý,
1: Vidíte, že jsme live.
3: A vidíte, že po těch letech prostě to umíme v tom studiu.
1: A mám tady i aktuální zprávu.
2: Tolikrát jsme live.
1: Mám tady aktuální zprávu, poslouchá nás Honza Škoda. Takže tento opravdu teď nás poslouchá. Takže
2: teď ti napsal, jaký jsme amatéři, jo?
1: On mi vyzvedával knihu v knihobotu totiž. Takže začal nás i poslouchat. Takže tento díl asi možná věnujeme Honzovi, ne? Se máte nějaký zkaz pro něj?
3: Jakou knihu?
1: Takovou knihu, který jsem zapomněla název a
2: těch je hodně,
1: že jsem si jí dlouho přála a zapomněla jsem
3: název. To je skoro jako, mluvím o těch filmech tady.
1: Takže Honzo, doufám, že tu knihu mi přečteš a protože než my se potkáme, jmenuje se, nevím, já jsem to prostě posílala
3: Škoda
1: mi fotku.
3: Se
1: ta knížka se jmenuje, už jsem to tady našla, jmenuje se Kde číhá vlk?
3: Na Čerivskýho.
1: Na Želivskýho. Nevím, kde nás Honza Škoda poslouchá, asi na Letný, takže ho zdravíme.
3: No tak ahojky.
1: A doufám, že budeme probírat hodně filmů, které otevírají témata.
3: Já dneska filmy probírat nebudu skoro vůbec, protože jsem dokoukával seriály a některé z nich, zejména polský seriál Proud, otvírá velmi témata.
1: Tak tomu se určitě dostane. Možná by se mohli probrat, že minule tady Ivča řešila Ricky Gervaise a Tulavé kočky, které teda viděl i
3: no,
1: Viktor.
3: A já jsem říkal, že se to dokoukám, abych tomu mohl dát palec dolů.
1: Myslím, nemáš rád zvířata, ne? Nebo
3: a
1: máš?
3: Já, no jako...
2: Má rád zvířata, nemá rád děti.
3: Ano, je to tak. A už nemám rád teda nějakou dobu Rickyho Gervaise. A tady po tomhle ho rozhodně nebudu mít radši, protože já už jsem to částečně říkal minule a tím, jak jsem dokoukal, myslím, že mi chyběly 2 nebo 3 díly, 15-minutový, tak se mi jenom potvrdilo, co už jsem tady říkal, což znamená, že nebýt toho jeho jména a prostě vznikl by ten animák s touhle animací a s těmihle vtipy, tak potom takzvaně pes neštěkne. Ten Gervais tomu samozřejmě dává ten punc nějaký dílčí zajímavosti, ale Eliket jsou prostě nudný placeholder na jeho ohrané vtipy, které už jsme od něj v mnoha variacích slyšeli. To, že to tady pronáší kočky, tomu příliš nepomáhá, protože on vlastně nezvládá to být vtipným příliš, ani pokud je třeba o tematizaci těch jako kočičích vlastností, takový to, jako odtažitost vůči lidem, nebo respektive to, že tady chystají nějaké planetární spiknutí s cílem vyhubit lidstvo.
1: Ale já se taky myslím o kočkách už dlouho.
3: No, ale jako z toho se dá udělat vtip, ale tady se to moc nedaří, no. Tady je tady jeden vtip, jak se bojí okurek, tak jako dobře, jsou tam prostě zanimované kočky, které se ježí před okurkou. Jako, ano, to je jeden z těch jako ucházejících vtipů, jenomže ono jich na těch, kolik je, 6 epizod?
2: Myslíš, jo.
3: No, tak na těch 6 epizod je těch vtipů tak jako 4 a možná, kdyby to trošku zdrcli jako do 2, tak to je OK. Takhle je to prostě fakt jenom nastavovaná kaše. Ono to je nekonzistentní i v té poetice v rámci těch jednotlivých dílů. Jo. Tam každá ta kočka má nějakou svoji typologii, nějaké své vlastnosti. Celé to je zarámováno tím, že se snaží najít domov prostě malému ztracenému koťátku a v každém tom díle prostě hledají ten domov, ale celé to rozumování prostě tady je fakt jenom taková jako chytračení, taková prostě přetahovaná, kdy ta kočka, kterou namlouvá ten Gervais, prostě je ten jako nihilistický hovat, pod jeho slupkou máme najít ty city a to lidství teda vlastně tady teda v podobě kočky, ale to už jsme prostě u něj xkrát viděli a vlastně vždycky dříve to bylo o něco lepší, nebo minimálně to bylo originálnější, tady už to není prostě ani originální, tam velmi často do toho potom hodí nějaké jako výrazné songy, prostě od Coldplay, Van Halen nebo The Smiths, které těmi texty mají jako doprovázet to, o čem, to, co ty kočky v těch jednotlivých epizodách řeší, má to hledat kromě těch citů i nějaké jako poučení, mají tam být takové ty jako velké životní pravdy o tom, jak je důležitá ta rodina a tak, ale vlastně je to extrémně, extrémně pohodlné. Gervais se tady prostě prosujícím toho scénáře, trefuje furt do těch stejných cílů, prostě do Liliputu, do náboženství. Trefuje se do Liliputu, ano. Což, jak by řekl on, není snadné, protože jsou malí, nevím. Takže je to znova to též, jenom tentokrát kočky. Fakt to podle mě napsal za víkend a byť u toho nestrávíte příliš času, páč to je 6x15 minut, tak vlastně ani tohle bych úplně jako srdečně nedoporučil, palec dolů, jak už jsem avizoval.
1: A zase jako Ricky Gervais každý rok pošle pár milionů na kočka na pse, tak za to má palec nahoru u mě.
3: Tak on jako zjevně je jako chytrý člověk a všechno to už jsme tady řešili u nějakého toho jeho stand-upu, ten poslední už jsem fakt nedokoukal, ten předtím jsem dokoukal a mluvil tady o něm a je prostě lazy fat cunt, abych to řekl jazykem té kočky tady, kterou on namlouvá.
1: A Ivča dala palec.
2: Jsem dala palec nahoru. I mě trošku asi ovlivnilo, že jsem viděla první dva filmy, první dva díly na plátně a s ním.
3: Stažku zadarmo a tak to no, chodí s novináckou veřejností.
2: Jasně, takhle to chodí. A s ním a na tom plátně to fungovalo dobře. Ty dva díly navíc, jako si ještě tam to ještě šlo, ale pak, jako když jsem prostě dokoukala těch šest, tak už mi to se hodně opakuje, ale já třeba nekoukám na jeho stand-upy, takže možná prostě mě to nevadí tolik, že se opakuje, protože jsem toho neviděla až tak. Já jsem měla spíš ty seriály, ale jako to, že už to nejlepší má sebou, s tím souhlasím, no. Ale tam na mě ještě fungovaly ty kočky, že to je animace a že to jsou, jako, že to jsou ty zvířata. Já myslím, že kdyby to prostě nebylo animovaný kočky, tak by to
1: nefungovalo. Ještě má radši zvířata.
3: Já mám taky rád zvířata.
1: Vítor má rád oříšky, protože se přinesl sem na vysílání oříšky, což je nejhorší jídlo do live.
3: Vodu.
1: Tak, ASMR.
3: Tak.
1: Teď je nejist, protože můžeme přejít aspoň na ten prout, to tak jakoby...
2: No, já jsem chtěla teďka po těch kočkách ještě předoporučit něco o psech animovanýho.
1: Aha.
2: Což není úplně novinka, ale bude se vám to hodit. Ano, je to seriál Blue, nebo v angličtině Bluey. Je to australský seriál. Joe Brum je taková ta hlavní osoba, co to vymyslel a teda jako... chtěla bych ho poznat. Je to seriál rodinej, o... asi šesti, ono se to pak, on má tři série, takže pak to má nějaký narozeniny, jeho pak se asi sedm, Blue, a která má mladší sestru Bingo, která je strašně roztomilá a Blue je taková rošťanda víc a pak mají vlastně tátu, mámu a jsou to psy, tak jako australský ovčáci, půlka modrých, půlka je oranžových a kamarádi s dalšíma psama, který jsou různý jako barvy, teda různý ty rasy. Je to strašně velmi, je to velmi roztomilý, co se týče té animace. Ty díly mají 7 minut, kromě nějakého jednoho jako ke konci, který má půl hodiny a příští léto bude celovečerní film, na který jsem teda zvědavá. Já samozřejmě jako k tomu je navázaný, protože na to právě má i jako ABC, australská BBC. Hodně se to prodává do všech zemí, má to dubbingy a má to fakt podle mě hodně dobrý český dubbing. A vy to teďka můžete koukat na to zadarmo na i vysílání.
1: Myslím, že i na YouTube jsou. A ty jsou v angličtině. Tam
2: ty jsou v angličtině a není jich tam tolik. A ono to je super, že ono těch dílů je 154. Ale fakt je těch jako 153 z toho je 7-minutových. Takže pořád tam vlastně to můžeš koukat dokola, protože to tak jako točíš a neznáš ty díly až tolik jako dobře. Třeba v pořádně tam ještě překvapují nějaký díly, který si tolik nepamatuju. A máme tam prostě oblíbený díly. Ty díly jsou hodně často o tom, jak se třeba ten táta hodně bláznivě hraje s těma holkama. Jsou tam vždycky taky, jsou tam nějaké jako poučení. Jsou tam hry, které můžete jako převzít prostě do svého života. Ale ten v seriál je prostě strašně jako empatický. Je hrozně roztomilý, hrozně jako krásný. Tam třeba jako můj oblíbený díl z Kluza je o tom, že ta Bingo, malá, prostě školková, s kámoškou, tak táta jim dá vodní skluzavku a oni ale se pak zjistí, že na ní lezou broučky a nechtějí hrozně, vůbec si nechtějí zabíjet, takže prostě pak ty broučky tam jako zachraňují různě a na konci prostě jeden ten brouček se zase z té housenky, kterou tam zachrání, se udělá motýlek a prostě jako vyroste motýlek. A ten motýlek k ním jako, a je to,
3: já prosím číslo této epizody, já chci vidět broučky.
1: Na projekt se rýdě ti to je,
2: třeba, tohle na i vysílání ještě není, protože na konci třetího, ale
3: ale
2: až to tam bude, tak no to nenajdeš právě, že na YouTube jich je třeba jenom 10 těch dílů. Tak ti to tak potom upozorním, až to tam bude. Jsou to fakt, ty díly jsou fakt jako vtipný, jsou prostě zároveň jako rodič tam hodně poznáte, zároveň jako to úplně ve mně vyvolává vždycky prostě pocit, jako, že si fakt chceš hrát s tím dítětem zase jako a některé ty díly jako třeba tohle je fakt strašně dojemný a je to dělaný hrozně hezky. Jsou ty to, zároveň je to celkem pomalý, jako není to prostě
1: a rychlý projekt starý děti, to je jako co.
2: Já, hele, Matěj to dost baví jako a takže si myslím, že od těch tří záleží, jak starý dítě necháš koukat na tu televizi, ale si myslím, a mě to baví jako rodiče, já bych na to koukala fakt klidně sama, jako na tohle já koukám s ním.
3: Tři až David Attenborough prostě.
1: Zdravím Honzu Marka, který vím, že to je jejich oblíbený rodinný seriál, na který právě kouká no, i se synem.
2: A já jsem a právě na tohle třeba dostala jako tip od jednoho číšníka v naší lokální hospodě a prostě předtím jsem to neznala, takže pokud to prostě o tom nevíte a potřebujete pro dítě nějakou fakt jako pěknou pohádku i pro sebe, která je prostě výchovná, ale ne na sílu, a která je fakt jako hezká a na kterou si budete chtít i vykoukat, tak prostě hrozně doporučuju to Blue.
1: Se lepší než Labková patrola.
2: South Park ještě není pro ty děti. Já myslím, že ty děti jako nepochopí.
1: Viktor by to pouštěl už o dvou let, South Park.
2: A... No ale oni by to, oni to nepochopí, takže se pak jako tam nebudou
3: vesmí. Ale vstřebají to.
1: Ne, Viktor by jim pošel jako nějaký horory, podle mýho.
3: A nebo seriál Proud.
1: Proud? Tak povídej, jaký je seriál Proud?
3: Seriál HBO. Proud můžete najít na HBO. Je to původně polský seriál, takže se tam mluví polsky, takže to je legrační. A režíroval ho režisér, který se jmenuje, má polské jméno, Karol Klementevič. A začíná to trošku jako euforie v tom smyslu, že se tam děje hromada věcí, prostě šňupání, nahota, z party se dostanete rovnou do márnice, což je ta zápletka, kdy té titulní nebo té hlavní postavě, což je pohledný gay model v podání Ignacio Lise, tak umře sestra, která má malé dítě a on se najednou objeví v té situaci, kdy vlastně mu to dítě takzvaně spadne do klína a měl by se o něj starat, chce se o něj starat, nechce se o něj starat, to zápletka. A celá tady tahle anabáze se potom rozbíhá do mnoha směrů. Chvilku je to jakoby trošku sociální drama, kdy se do toho dostávají různé, teď jsem vlastně chodná osíček, jak tě vidím, to je strašný. Dostávají se do toho různé úřady, prostě takové ty sociálky s těma nerudnýma nábožensky bigotními ženami. Potom tam jakoby jsou milostné podzápletky toho hlavního hrdiny, který vlastně pořád jako hledá, jestli chce zůstat v tom světě toho modelingu a prostě užívat si a jít z party do party, když tam je scéna, ve které si dělá samotest na HIV a zjistí, že je negativní, tak to prostě bere jako záminku pustit se do dalšího večírku. A nebo jestli chce vlastně se stát tím otcem a najít si cestu vlastně do úplně jiného světa, znovu najít prostě jako lásku k té zemřelé sestře a vlastně zjistit prostě co se sebou. A je to ten typ jako vlastně hodně přímočaře vyprávěného příběhu s mnoha dramatickými momenty, včetně jednoho takového jako narrativního twistu, který nebudu úplně prozrazovat, protože by to zkazilo část dojmu, ale pro mě vlastně metou tady tohodle typu vyprávění a seriálu zůstává It's a Sin od Russella Davise, což je přesně ta věc, která jako takzvaně má agendu prostě, tady to je o HIV pandemii, tady se zase v tom Proudu, tady jde prostě o tu možnost vychovávat dítě, když nejste prostě straight manželský pár, ale zdaleka to jako nedosahuje té lehkosti, se kterou umí psát a režírovat Russell Davies. Ten teď mimochodem má na nějaký britský televizi nový seriál, který se jmenuje Tiptoe, ještě jsem neviděl, ale má to takový jako proměnlivý recenze, ale právě skrz to, co jsem teď říkal, to asi budu chtít vidět. No a ten Proud je vlastně mnohem silnější v těch zápletkách, nejenom milostných, ale vlastně i pokud je o ty různé postavy a ty jejich vazby mezi sebou, jakoby ten dramatický potenciál nebo trošku i komediální, je tam vlastně relativně vytěžený. Ve chvíli, kdy to dojde na takzvané otevírání témat, tak je to jako horší a těžkopádnější. Jsou tam světlý momenty prostě, kdy to dokáže pracovat s nějakou ambivalencí, kdy třeba tam je postava takové jako věčně opilé sousedky, která je nejdřív vykreslená jako ta stereotypní problémová osoba aby se z ní časem vyklubala, řekněme, velmi příčetná spojenkyně té hlavní postavy, kdy zjišťujeme, co vlastně stojí za tím, že chlastá, a ten seriál se snaží nerelativizovat, ale právě jako empaticky nahlížet na to, že když potkáme někoho, kdo je prostě mimo sebe, tak to ještě neznamená, že bychom z toho člověka měli štítit, ale třeba to je někdo, kdo potřebuje pomoct. A děje se tady vlastně hodně jako dramatických věcí a ten Clemente Vičo zvládá vykreslit jako docela obstojnou věrohodností, prostě skáče se tady od dramatu k dramatu a relativně to funguje, ale je to prostě zase ten typ, prostě ten level té důvtivnosti tady je na té úrovni, že prostě potřebují autonehodu, aby rozsekli nějakou jako zápletku, což je pro mě ta nejlacinější berlička, jo? Když prostě nevíme, kam dál posunout příběh, tak tam šoupneme autonehodu. A to tady mimo jiné se prostě stane taky a je to relativně výstižné k tomu, že to jako není úplně super dobře napsané, ale jako skrz to queer téma to stojí za vidění, zvlášť pokud vás tenhle typ seriálu baví nebo zajímá. Na druhou stranu je to malinko ten typ díla, které je připomínáno právě skrze to téma a jak už víme tady od dílu o filmu Čeka Čeka, to, že má něco záslužné téma a dokáže to mít pozitivní dopad na lidi, ještě neznamená, že to je dokonalé dílo a to je trošku i případ tady Proudu. Takže jako decentní palec nahoru, určitě to je jakoby kompetentní, v něčem originální, ale zároveň trošku neusazený. No.
2: A příště Viktor porovná s českým queer seriálem Filtr,
3: který si Ivča také dokouká a budeme tady o něm hovořit.
1: Oba dva.
3: Hudbu k němu skládal také Šimon Holý.
1: Takže to bude jako oslý můstek. A my se možná můžeme teď popovídat, protože dneska jde premiérově do kin Bára Basiková, kterou viděla.
2: Až příští týden.
1: Příští týden, nemusel, že to už je teďko, ne?
3: No, to mělo gala premiéru.
1: Ale mělo to premiéru jako gala. Premiéru,
3: jíž, a to mi teď připomíná,
1: který nemohl jít prostý lid.
3: Ještě rychle se teda podívám na storíčka Hanky Třeštíkový, protože tam zajisté natáčela.
1: Dávala tam, myslíš, něco?
3: No já, tak určitě, jo, šumaria.
1: Velký den,
3: jsem o tom přesvědčený.
1: Já jsem ten film viděla ve Varech, já nevím, kde včera jsem viděla ve Varech.
2: No, to je film, který ve Varech měl světovou premiéru, která byla asi hodně dojemná, že pak to vyhrálo diváckou cenu.
1: No, to je vždycky, že jo, tohle tam všichni brečeli, snad 5 minut.
2: Ale víš, tak tam bylo několik asi dojemných premiér a několik.
1: A byla tam Eva Schillerová taky. Ta teda, ta nebrečela, musím říct.
2: Několik dokumentů o osobnostech, no ale jako chápu ten divácký apel toho filmu, vzhledem k tomu, že Bára Basiková tam je velmi jako upřímná a otevřená, takže ty máš vlastně pocit, i že za tu hodinu a půl tak trošku jako vlastně poznáš, si ta tam a říká tam,

0: potkáš a pak ji tam potkáváš jako tu normální ženskou, která má při ty trabla s těma chlapama a snažíš se a
1: vyzvedávat jako děti ve školkách.
0: Děti prostě.
1: Nemá peníze, nemá skoro na nájem.
0: Přesně, přesně, má problémy prostě s financema a jako děti a vlastně je ti hrozně blízká, takže vlastně mi tak jako udivuje, že se tak odhalila, ale on tak člověk, když to říká jednomu, že jo, do kamery, jak se to jako neuvědomuje, prostě si tam zeschrnul tady ten život. Samozřejmě je to hodina a půl, je tam prostě 20 let v hodině a půl nebo 30 let v hodině a půl, takže je to takový trošku jako velmi rychlý a někdy je to... tím pádem se nedostaneš úplně do hloubky, což je úplně jako normální, ale přijde mi, že i na tyhle ty omezení vlastně fakt máš jako relativně pocit, že... Přesně, že si jako dostaneš blízko, takže já jako chápu prostě, že to na diváky působí dobře, no.
1: Tak ona nevíš, to je docela jako sympatická osoba.
0: Ano, a ona tam působí
1: jako neštve, jako...
0: Ne, vždycky, prostě, jí, prostě jí fandíš, jako toho, přesně, když tam, a fakt jako tam působí, prostě ona sice, přesně, že jako sice ta známá osobnost, kde jí to pak spíš leze jako krkem, protože jí bulvár prostě tam někde na svou nějakou svatbu musí prostě někde líst po žebříku, aby se tam dostala, ale vlastně jinak tam působí jako hrozně normální ženská, která akorát teda umí zpívat a živí se nějak jako jinak, ale než je třeba úplně jako běžný, nějakým zajímavějším způsobem, který zároveň vidíš, jak ji to jako naplňuje, ale prostě fakt, když se tam snaží prostě spojit tu kariéru s rodinou a prostě fakt přesně nemá nějakou tu oporu úplně v těch manželích nebo tohle, rozbírá tam ty partnerský problémy, finanční problémy, jo, tak prostě... Tak jako přesně, jako jak říkáš, ona ti je tam sympatická, ty fandíš, takže vlastně tě to zajímá. Jako není tam extra nic objevného, než na to, že si řekneš OK, tak i některý přesně zase takový to klasický, že i člověk, který se teda zpozdálí, může vypadat přesně jako, že je hvězda a má to lehčí, tak to prostě lehčí nemá, všichni jsme lidi a no, tak.
1: Jako ten film, že na něj vezmeš mamku, nebo počkáte, že bude v český, jo. Šo?
0: Jo, šo? Ale jako který zároveň tebe prostě nebude, si tam nebude schovávat do sedačky. Asi to není, já jsem teda neviděla ty slavné, už legendární tady životopisné dokumenty o paní Livy a Tomáši Řepkovi a tak, takže nemůžu úplně srovnat, ale
2: myslíš
0: podle toho,
2: matku,
0: co...
2: Babičku, jako
0: podle, ano, podle toho, co jste říkali vy, si myslím, že to je Bára Basiková trošku jiný level.
1: Jako je to trošku, jako... Minimálně ten člověk by neštve a není to až takový jako self-PR-ko, jako...
0: Ne, to vlastně vůbec nepůsobí, není, no. Protože ona se tam fakt jako docela odhalí, že... ale zároveň ti zůstane sympatická, ale přesně ti tam řekne všechny jako problémy svoje, ale není to přesně, že by dělala, hele, já mám takový dokonalý život prostě.
1: Jako pan Řepka s paní Kateřinou, že, který mají krásný život.
2: Já pořád doufám, že bude ten druhý díl teď, co ho přistihli s tou Milenkou.
1: A je, oni jsou v pohodě, jeli spolu do Itálie a prostě jsou happy.
2: Tak Carlos 2, Řepka 2, může to být spojené v jednom filmu, pohoda.
0: A Livie 2?
2: Livie 2.
1: Bude?
0: Livie 2 bude z Melanie 2, ne?
2: Jo, tak jestli se to stihne.
1: Tak, a počkat, my si musíme dát reklamu. Děcka.
2: A já si dám oříšky, tak výborně.
1: Můžeme, tak jdem na oříšky.
3: Reklama Rádia 1.
4: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na Výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
11: Respekt Festival uvádí

0: Snarky Papi. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papi, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Reklama na Radio 1.
6: Jsme zpět? Jsme tady zaoříškovali a máš, Viktore, všechno?
7: Tak, už jsem dožvejkl.
6: Tak, všichni jsme se dali oříšky, ještě i včera ne, tak Viktor zatím tady může mluvit. Mně se vypl mobil. Ne, už jsem tady. Tak, Viktore, tak...
7: Myslím, že Honza ještě poslouchá, nebo už to vypnul?
8: Už to vypnul.
6: Říkal, že vaří, to poslední zprávu, co jsem měla. Viktore, napiš, jestli...
8: Tak než dovaří.
6: Viktore, Honzo. Jestli náš posloucháš, jestli máš třeba něco, co bys chtěl říct.
7: Ale máš knížku pro Ivetu a co vaříš?
6: A co vaříš, co vaříš?
8: A jestli jste na Instagramu, tak možná tam vyfotíme Viktorova nové tetování.
6: A Viktorova nové tetování, ano.
7: Je to tak.
6: Tak. A možná...
7: A jestli jste na Instagramu, tak já jsem teď zhlédnul v mezičase stolíčko Hanky Seštíkový z té premiéry Báry Pasikové a dostal jsem chodit Ivetu zase na nějakou premiéru, abychom tam my udělali nějaké stolíčko.
6: Nebude něco, jako na co by se mohli jít?
7: Nějaký kvalitní biják?
8: Ale ty holuby budou být premiéru, nebo?
7: No jo, ale to je moc kvalitní film.
8: Jo, aha, takhle, no.
6: Něco nechystá, asi Magnusek, nebude mít nějaký?
7: Eva Tulová točí samozřejmě, ale tam zatím nevíme,
6: kdy?
7: Kolik peněz se žene a kdy to bude hotové.
6: Tak bude ten Magnusek, ne? Nebude mít zase nějaký Bastardi 8, 9?
8: Ne, to už bylo letos.
7: To ještě neznamená, že nebudou další.
6: Tak, ale tak možná můžeme ještě teda, tak se vrátíme ještě k těm seriálu, ten Cape Fear, tu už o tom ale mluvil, ne? Teď jsi to dokoukal.
7: O Misu hrůzy? Mm-hmm. Jsem mluvil, že to dokoukám a konečně jsem to udělal. A? Tady letní resty postupně završuji a budu o tom mluvit, protože to stojí za vidění, pokud jste ještě neviděli a tudíž jste více pozadu než já. Tak doporučuji tady tuhle desetidílný seriál, za kterým stojí jako showrunner Nick Antosca a mezi jeho výkonnými producenty jsou i Steven Spielberg nebo Martin Scorsese, což říkám hlavně proto, že samozřejmě Mis hrůzy je dílo, které bylo už víckrát sfilmováno, tohle je teda seriál, tak je to podle knížky z roku 57 od Johna McDonalda, už 5 let poté to bylo zadaptováno do filmu s Robertem Mitchumem a Gregorym Peckem a potom právě v 90. to natočil Martin Scorsese s Robertem De Nirem a Nickem Noltym, což tady se bavíme teda o dvou mužích, ale ten aktuální Mis hrůzy tam vlastně přivádí ještě hrdinku, kterou tady teda hraje Amy Adams, jejího manžela Patrick Wilson a toho antagonistu Javier Bardem. Pokud nevíte, o čem je Mis hrůzy a třeba jste neviděli ty starší filmy jako já jsem o nich jenom věděl a neviděl. A teď chci vidět, protože vlastně ten náměr je evidentně pořád velmi silný. Když bych to měl nějak zhrnout, tak je to prostě takový jako revenge thriller o muži, který seděl dlouhé roky, 16 let ve vězení, do kterého ho dostali právě právnička a prokurátor, které tady hrajou teda Amy Adams a Patrick Wilson, s tím, že v tom seriálu je mnoho subzápletek, které zahrnují všemožné vztahové rodičovské propletence. Ty postavy právě čelí teda nějakému jako zprvu hodně neurčitému příkoří ze strany té Bardemovy postavy, potom už trošku konkrétnějšímu ohrožení, protože on se domnívá, že se proti němu vlastně spikli a zatím, že ho dostali z role té prostě ženy, která ho měla zastupovat a toho prokurátora, který měl za úkol tam jako dostat, a on si myslí, že oni spolu prostě navázali milostný vztah tehdy během toho soudu, a vlastně to rozhodnutí, že skončil za mřížem, a páž mluví o tom, že byl nevinný z vraždy své manželky, tak bylo jakoby na nich. A to je jenom ta výchozí zápletka, protože ty protagonisté mají dvě děti, dceru a syna. Ta Bardemova postava, ten jakože záporák, ale zároveň ten seriál vlastně velmi dobře pracuje i s nějakýma sympatiema k té postavě. Bardem je tam úplně fantastický, celý ten casting je fakt výborný. Prostě od tělen z těch hlavních postav až po epizodní postavy, kdy tam třeba Bardemova otce, respektive otce jeho hrdiny hraje Ron Perlman, a je to úplně jako famózní. Vlastně tady ty vztahy mezi těma postavama, kterých tam je ještě jakoby víc, jo. Teď prostě ta Bardemova postava možná má nějaký děti, teď není jasný, kdo jsou ti rodiče. A teď to zní strašně spletit, jak to tak jako vrstvím ty zápletky, ale ten seriál to zvládá vlastně velmi přehledně odvyprávět a hrozně dobře graduje to, co na začátku začíná prostě jako taková ta plíživá věc, takové to neurčité ohrožení prostě v luxusním vile, kterou obývá ta právnická rodina privilegovaná, tyto ohrožení, které vlastně si nejsou úplně jistý, jestli se jim to zdá, respektive jestli přidávají správné významy tomu, co se děje, nebo jestli jenom prostě fabulují z nějaké paranoji. Každá ta postava to vnímá trošku jinak, což působuje zase jako konflikty mezi něma. Ta rodina se prostě rozkládá, není jasné, jakoby kdo, proč, co dělá. Je tam vlastně velmi silným tématem nějaká psychická manipulace, ať už v partnerských vztazích, nebo prostě mezi jinýma lidma. A tohle to generuje fakt jako sugestivní takovou spirálu prostě těch manipulací a z toho vycházející nedůvěry. Ty děti se odcizují těm rodičům, ten pár těch protagonistů se odcizuje navzájem, ale zároveň tam pořád jako je vidět, že chtějí pomoct a nějak jako se dostat ven z té situace, a celé vlastně po té úvodní plíživosti to fakt najede v takovou jako sugestivní, prostě až trošku konspirační thriller. Ty jednotlivé dějové úsečky se vlastně začnou docela účelně protínat a to vlastně dostává se to až do úplně jako až extrémních situací, kdy ta situace jakoby zdánlivě prostě nemůže mít vítěze, tam se může stát úplně cokoliv, ty postavy se můžou navzájem prostě pozabíjet nebo umřít v nějakých divných nehodách, ale pořád je to jako zakotvený dobře v té žité realitě těch postav. Do toho to vlastně do nějaký míry pojednává prostě o tom stvoření monstra, kdy ta Bardemova postava vlastně může být produktem jako špatných rozhodnutí toho soudního systému, respektive těch konkrétních lidí, kteří za tím jeho uvězněním stáli, anebo taky ne, prostě může to být tak, že je to opravdu prostě jako vražedná kreatura, která to jenom jako velmi dobře maskuje. A byť ten seriál vlastně vyústí v nějaké jako relativně jednoznačné rozřešení, tak tam pořád zůstává taková ta jako nepříjemná stopa prostě nějaká, kdy tam tak dlouho vlastně čelí ty postavy nějakému jako hororu, nějakému přízraku děsivému, že je prostě zjevné, že to nikdy nemůže přestat pronásledovat. Chválím potud všecko, zároveň je tam jakoby pár problematických momentů, kdy třeba v šestý epizodě se to snaží o takovou jako černobílou spiritualitu, je to jak to některé ty seriály dělají, že mají prostě jednu epizodu, která je náladou jako hodně hozená jinam než ten zbytek, nebo je celá hozená prostě do jedné místnosti, byť zbytek toho seriálu tak vystavěný není, tak v té šesté epizodě se tady pokouší trošku o něco podobného, setkáváme se s tou Bardemovou postavou jako během toho vězení. A ten seriál se pokouší o nějakou jako černovidou spiritualitu, to úplně jako nemaká až tak dobře, ale je to spíše jako dílčí výhrada. Některé ty díly jakoby dramaticky šlapou líp než jiné, ale dohromady je to vlastně jako super. A co jsem na tom cenil, je i nějaké spojení toho, že ten seriál vlastně jako působí současně není to jako retro záležitost, ale zároveň ty mnohé stylové prvky jsou vlastně docela staromodní. Jo. Hodně se tady pracuje s takovými těmi záběry, kdy sledujeme ať už detail očí, nebo třeba brýly nějaké postavy, ve kterých se odráží jakoby to, co pozoruje velmi často nějaký požár nebo něco takového. Když se tady auto míjí prostě velkou ceduli Cape Fear, tak do toho prostě ze soundtracku nebo ze zvukový stopy prostě zakráká havran a jsou tady takový ty momenty. A úplně nejlíp to vlastně vystihuje skvělý hudební doprovod, který dělal skladatel Jeff Russo a který si jako v těch nejlepších momentech prostě nezadá s Bernardem Hermanem, čili takový ty 50 let starý prostě trošku šílený smyčce tam burácí. A
6: nedělal k tomu původnímu Cape Fearu Herman hudbu?
7: To nevím. Ten už podle mě si myslím byl v roce 91.
6: Ne, on ještě byl jeden, že Cape Fear, s tím učimem.
7: Jo, tomuhle původnímu. To naopak v roce 62 byl
6: Ben Herman. Ten umřel dva dny před premiéru Taxikáře, ke kterému dělal hudbu.
7: Jo, no vidíš, tak
6: dva dny potom to dodělal. Jakože umí dodělat job zase.
7: Jo, no tak.
6: Pan Herman.
7: Tak to byste, co by autorka pořadu soundtrackování měla vědět, kdo skládal hudbu k původnímu Cape Fearu. Aha.
6: Já ten jsem nevěděl, a to není jako ten takzvaně nemám hledáčku. A jak můj oblíbený záporák Javier Bardem.
7: No, já jsem,
6: jak to hraje?
8: Když jsem skládal.
6: No, tak to bude asi nějaký odkaz k tomu.
7: Co by autorka pořadu soundtrackování, máš správné vědomosti, tak to má být.
6: No, ale neviděla jsem, ale nebyla jsem se jistá.
7: Co by autorka pořadu soundtrackování, to nemusíš vidět, stačí.
8: Vědomá podsta. No.
7: Jako možný to je to prostě
8: toho, jo, ne, vlastně říkal, že to napsal někdo jiný.
6: No, nebo to parafrázovali, že jo, možná tu hudbu.
7: A teď se možná ukáže, třeba to je fakt nějaká parafráze.
6: No, a ty to nevíš, jako, že neznáš ty soundtrack, že jo?
7: A neposlouchám pořád soundtrackování, já to mám za to.
6: Mimož není teď, jo.
7: No, tak to toho neposlouchám. Každopádně je to dobrý. Apple TV tedy dává tuto věc a určitě to stojí za to. Je to setrvalé dramatické na to, že to má 10 skoro hodinových dílů, tak to myslím se dá takzvaně shltnout velmi rychle a palec nahoru.
6: A jinak on zapsal, že nás poslouchá. Tak. Že nás poslouchá a že vaří, vaří. Připravuje takzvanou brusketu. Protože má hodně rajčat a já bych jenom Honzovi chtěla poradit, prosím, my jsme byli spolu nedávno v sauně a on se tuto večeře taky předtím udělal a dal tam hrozně česneku. A když se sedí s někým v sauně, kdo má v sobě 2 kila česneku,
7: já
6: je to pecka.
7: Ne,
6: on je na to hrdej a myslím si, že je velmi rád, že jsem to řekla, že mu to nevadí. Nejste česnek před saunou. No.
7: Mě to připomnělo, že ke zhlédnutí už jsou nové díly seriálu Prostřeno. Takže
6: stále to jedeš? Stále sledeš Prostřeno?
7: Teď byla prázdninová pauza a historka s brusketou, ještě se to tak nevím. To zní jako dialog z Prostřeno, mi to právě připomnělo, že bych to měl vidět.
6: Kolik bys dal bodů za brusketu? To je taky odfláklej předkrm, ne? Prostřeno.
7: Záleželo na tom, jak by chutnala a kolik by tam bylo česneku.
6: To jsou rozmačkaný rajčata, tam nic moc jako není a česnek. No. Já jako opravdu občas se nad tím i zamyslím, co bych teda udělal za menu, no a jako těším se jenom na tvé menu. Imaginární.
7: To už jsme tady řešili.
6: Já vím, ale já už jsem to zapomněla, že jo.
7: Já taky, protože tam nikdy nepůjdu, ale dívat se budu, takže možná příště o tom pohovoříme. Kolik dílů Prostřenost viděla i v čo?
6: Sleduješ?
8: A ani jeden, ale to připomnělo mi to, že dneska mi Mark vyprávěl, že se šel podívat na natáčení Naked Attraction.
6: Nebude tam jako host?
8: Ne. Tak jenom jsem nevěděla, že existují i takovýhle jako šílenosti, bizáry.
6: A ty se tam můžeš na to přijít tady... tak jako podívat, jo? Že to je nějaký jeho známý, to tam točej, takže...
8: Jo, tak on se jenom chtěl podívat, jak vypadá natáčení reality show.
6: A jaký ho byl Dame z Naked Attraction?
8: No, myslím, že byl taky úplně jako překvapený.
6: Prý tam přijdou celebrity teď, že prý budou, že prý bude speciální...
8: Ne, překvapený z toho natáčení.
6: Prý bude speciální, to mě jsem někde četla nadpis, bude speciální díl z celebrity edicí. Tak jsem zvědavá, kdo přijde. Paní Toulová, podle mě.
7: Že budou v boxech, jo?
6: Jo. Ne, paní... Nebo že se bude někdo vybírat a pak se taky slíkne, že ten člověk to si vybírá.
8: Jo, celebrity, super. No tak to nebyl teda na tomhle celebrity, ale jako jenom jste říkal, že jako určitě by tam asi nechtěl pracovat a pak být nějaký režisér, který tam čumí celý den na ty detailní záběry různých částí těl. A koukám na ty monitory, kde to je ve velkých detailech.
6: Bože, to jsem ještě jako neviděla, to realitu. Ale možná...
7: Jsou lidé, kteří nedělají nic jiného, naopak.
8: No, já si říkala, to je můj, to už si jednou, už to bude jak doktor, ale Jako prostě já jenom nechápu vůbec tenhle, kdo tohle vymyslel, tyhle ty koncepty.
6: Ale to bylo strašně, když to dělal BBC populární a bylo to i jako na YouTube celý ty díly, ještě teď tam jsou, když je tam jakoby nahota. A jako nebylo to tak špatný, ale ta česká verze podle mýho...
7: My jsme o tom tady svýho času mluvili, že když byla ta první řada, já jsem viděl,
6: to už jako třeba 20 let na BBC ne, to jede to tohle.
8: Na BBC.
6: Na BBC,
7: ano. To má ten edukativní rámec totiž, jakoby, že to jako normalizuje vlastně takzvané obyčejná těla. Aha. A i v tom českém... Tam v těch
8: takže
7: dílech,
8: když tam komentují to, co tam jako vidí na těch stílech, tak to, tak to není jako nějaký dehonestující nebo...
6: No nemělo by být, správně.
7: Ne, je to takový normální, no.
6: Aha. Jo, prostě... A právě, že jsem byla jeden čas překvapená, že vlastně to nechali i na YouTube, kde jsou jako velký, jako, kde jsou prostě velké záběry detailní na pohlavní orgány a je to tam jako populární a není to tam brané jako tady bizáru, ale tak jako, že je to jako tam velmi populární. Jako
7: ty dva díly, teda to nechci hodnotit, ale ty dva díly, když jsem viděl, tak vlastně mě přišly jakoby OK v tom, ono to je takový civilní, ono to vlastně není bulvární a to, že tam jako někdo říká, že má rád prostě větší či menší prostě různé části ženských mužských těl, jakoby to je to, co prostě si lidi říkají normálně, že jo, a tady to prostě jenom zazní v televizi. A do toho, ten edukativní rozměr, do toho tam právě jsou jako vložený takový jako trošku jako v seriálu This is a Gardening Show. Prostě takový jako edukativní, prostě animovaný věci, jako ne, já si vymýšlím, jo, prostě a klitoris je to a to. Poprvé se o tom začalo prostě medicínsky mluvit v 17. století a dneska to má a tak dále.
6: Tož to asi není v té české
8: verzi. Tak nevím, jestli to je v české verzi na Primě.
7: Já jsem to tam viděl v těch dvou dílech.
6: Já jsem viděl jenom ty BBC.
8: Ty jsi viděl ty dva díly jako českýho?
7: Ano.
6: Já myslím, že
7: a vlastně tehdy jsem o tom mluvil jenom, vlastně, nebo jsem to hodnotil tak jako spíš negativně skrze tu moderátorku, která mi v těch dílech přišla, že trošku jako neví, co se sebou a že tak vlastně jako tak rozpačitá, že se úplně nehodí do toho, ale nedělám z toho žádné závěry.
8: Jenom jakoby ten koncept toho, že si vybíráš s kým běž na rande na základě toho, že nejdřív vidíš jeho spodní část těla a přijde prostě divnej, ale...
7: No a pak vidíš horní a pak si vybereš až.
8: No ale to už někoho na základě toho vyřadíš.
7: To je pravda.
6: Je to tak, ale jsou i horší koncepty.
8: Ale mě v podstatě všechny reality show přijdou úplně bizár, takže.
6: Všichni, i zráci? Ty jsou, ty patří k lepším.
8: Zráci,
6: budou
8: nevím, žánový. No, ale tak já nevím, městečko Palermo, to se taky to k táboráku hrát. Tohle mi přijde, že už je to moc vyhnaný jako do... Že už to pak moc soutěživý a moc je to už jako, víš co,
6: a doporučuji tu BBC Celebrity, tam verze, tam jako byli výborní lidé a byla to zábava. A teď bude nová, bude tam Michael Sheen, tak jsem na ně zvědavá, jak bude hrát zráce. Docela jako i Miranda Hart, že tam jako sebrali jako dobrý lidi BBC a těším se na to. No.
8: Jinak zráce o tom zase, že umíš dobře lhát, že jo, tak to asi není tam úplně edukativní.
7: Takový je život. Speaking of reality shows, vlastně byl jsem na premiéře, ale sám.
6: Smutný.
7: Ale jsem byla také pozvaná, protože to byla premiéra výměny starostů.
6: Byla jsem pozvaná, ale já jsem zrovna nemohla ten den.
7: Ano, a já jsem tam.
6: Jak víš, že jsem byla pozvaná?
7: Protože mi to říkal ten člověk, co pozval mě. Náš společný kamarád.
6: Možná jsem nemohla.
7: Ano,
6: přišla jsem o něco?
7: Já jsem mohl, ale...
8: A proč jsi na to, že storyčka teda z výměny starostů?
7: Právě to jsem chtěl říct, protože to bylo takové jako fádní ve smyslu jako premiérového eventu. To byla normálně veřejně dostupná projekce, aha, kdy produkce měla vyblokována nějaké řady pro pozvané hosty a tím to končilo. Ondřej Lasák, náš společný kamarád, který nás pozval a který dělá částečně i tady průční věci kolem těchto pořadů Seznamu zprávy, mi slíbil chlebíček, že mi koupí, protože... Já jsem dostal slíbený kravý chlebíček, ale na místě už jsem ho nedostal, protože jsem byl najezen a odmítl jsem s díky.
6: Možná, kdybych dostal slíbený chlebíček, tak přijde. Tak nebyla
7: dělal,
6: ta nabídka.
7: Tak bych dělal content. Bez chlebíčku to nemá cenu. Hodnotit jako celkovou tu věc jako nebudu, řeknu tu svou zkušenost jako nějaký teaser na to ze dvou dílů, které jsme tam mohli vidět. Václav Dolejší, novinář, tam na místě trošku korigoval nebo vyjádřil jako řekněme nespokojenost z té paralely prostě s reality show Výměna manželek samozřejmě, kterou maličko implikuje ten název. Výměna starostů je tedy o tom, že ten nějaký, řekněme, investigativní nebo rešeršerský tým Seznamu prostě vybral obce, napříč republikou, napříč velikostma těch samospráv, a na jeden den prostě ti starostové a starostky si předali klíče od toho druhého místa a dali těm svým jako zastupujícím jednodenním náhradníkům nějaké úkoly, které mají řešit. Jako režisér to dělal Filip Remunda a ty díly mají něco kolem, řekněme, 20 minut, během kterých vlastně jde o to ukázat typ problémů vlastně před volbama do samospráv, typ problémů, kterým tyhle ty prostě obce můžou čelit, ať už to jsou velmi konkrétní problémy spojené třeba s lokalitou a řekněme s ekologií, s přírodou nebo takhle, anebo takové prostě obecnitelné problémy, jakože prostě v obci máte idiota, který vám neustále dělá problémy a vy vlastně z hlediska zákona nemáte moc možností, co s tím dělat. Jako takový jako informativní vhled je to vlastně dobrý a myslím si, že je užitečné a tohle formou vlastně hodně jako hezky podané a ukázané to prostě, jaké věci se tam dají řešit. Zároveň to trošku rozkrývá, řekněme, typologii těch lidí, kteří mají nutkání vlastně zasedat do veřejných funkcí. Někteří ve jménu služby prostě třeba opravdu tomu rodnému městu nebo kraji, jiní s nějakýma většíma motivacema dotáhnout to dále. A tady tyhle ty věci to načrtává fakt prostě hezky a nenuceně. Zároveň v tom jsou takové momenty nějaké dílčí jako režisérské manipulace nebo řekněme jako nějaký selektivnosti, kdy tady samozřejmě se snaží trošku dojít dramata, ke kterým tam dojde v jedné té obci, prostě když ten zastupující starosta rozváží jídlo, tak tam dojde k nějakému konfliktu, který se prostě stane jako dominantní části té epizody a Filip Remunda vlastně, nebo se někdo jiný z toho štábu přiznal na té premiéře, že vlastně to, jak je to nastříhaný, budí dojem, že to vlastně vzniklo během jedné situace, ale oni přiznali, že se vlastně se vrátili na to místo a ten konflikt ještě trošku jako podojili a ne, že by to bylo nějak jako extra manipulativní, ale přišlo mi to úplně zbytečný vlastně v kontextu toho, co se snaží ukazovat tady těma krátkýma epizodama, které jsou v jádru vlastně jako nenuceně edukativní a užitečný. Že chlebíček nebyl, palec taky nebude, ale můžete na to koukat na Seznamu zprávy. Dobrý den.
6: Dobrý den. Tak a my půjdeme do finále, pomalu jistě. Ale máme tady Rose ještě film,
7: na Rose.
6: Který... Rose. A který Ivča neviděla, nevím, jestli se doplníš, si třeba příště.
8: Já jsem viděla větší polovinu.
6: Jako já se na to moc těším.
7: To horší polovinu. Nebo
6: vím, že ve Varech jako většina lidí vždycky říkala, že největší highlight byl právě tenhle film. Pár lidí, co jsem tam potkala.
7: To říkali i lidé na Berlinále.
8: Ano.
7: Kde to získalo hereckou cenu pro Sandru Hiller.
6: Jak jinak, že?
7: A,
6: byla nějaký film špatná? Sandra Hiller nebyla?
7: Ne. Nemyslím si, no. Markus Schleinzer je režisérem tohoto filmu. Rakušan předtím natočil, teď mi Ivča poradí, já si to nepamatuju, neporadí.
8: To jsem neviděla.
7: Michaela, film, který byl hodně, hodně ceněný a který já jsem neviděl a chci ho teď vidět, protože Rose je film, který pracuje s hodně vrstvama na krátký ploše. On to má asi 80 minut nebo 90.
8: Jakých 138 nebo tak nějak, myslím taky. Nebo jako nějakou kolem hodinu.
7: Jo, ne, tak hodinku a půl to má. Takzvaný klasika. No a je to, odehrává se to, je to černobílý film, který se odehrává během 30-leté války, kdy se v takový, v dozvucích, tak ano, 30-leté války, kdy se prostě v takové izolované protestantské vesnici prostě objeví prostě osoba a dějí se tam věci také plíživé jako v misu hrůzy. Už vlastně od začátku tou náladou toho filmu je dané, že to bude taková velmi jako znepokojivá věc. Začíná to na nějakým masopustu, který ale rozhodně nepůsobí jako barvitá oslava, ale spíše jako něco hororového, přesně. A celé to prostředí a ty lidé, kteří tam žijí, mají vlastně až takové jako animální projevy, prostě pohybuje se to někde mezi jako asketismem, takovým prostě tarovským až nějakou jako animalitou. Má to velmi znepokojivou jako elegickou náladu. A ta strohost je vlastně jako dominantní pro ten film. Důležité je vlastně to, že se tady, že ta hlavní postava vystupuje jako muž a postupně vlastně se z toho jakoby takového trošku elegického skanzenu vlastně dává film, který působí jako mimořádně současně. Nakonec to vyzní jako taková působivá obžaloba nějaké rigidní zabedněnosti, kdy vlastně ta postava, kterou hraje ta Sandra Hüller, jako čelí tomu i vlastně z pozice té lokální autority nějaké, řekněme, dílčí čelí prostě ohrožení života a nenávisti těch ostatních lidí. A celé vlastně to, jak je to silné nejenom v tom vypodobění ty atmosféry, fakt ty černobílé elegičnosti, ale i je to vlastně silné i způsobem, jakým ty postavy spolu komunikují, vlastně je to nějaký falši, tam se ty hrdinové pohybují někde mezi prostě úctivostí a paranojou falší a vším tady okolo. Sandra Hüller je samozřejmě fenomenální, to už bylo řečeno pokaždé, když se o tom filmu mluví. Občas je to tak jako maličko zaumné, trošku jako Sound of Falling, což byl jako velmi silný film, ale maličko z toho čišel prostě ten koncept a taková ta artistní zaumnost. Tady se to děje o trošku míň, ale občas mi to taky takhle trklo a vyrušilo. Ale jako film o pokroku a o tom, jak se lidi brání vlastně, jak zůstávají zabednění raději než otevření. A vlastně jako příběh, který měl být zapomenut, ale teď je vyprávěn tady tímhle filmem, který je zároveň dobový a velmi současný. To je hodně působivé a míří to teď do kin a stojí to za to vidět v kinech v té velkoleposti, nebo to je špatný slovo velkolepost, ono to jako není nějak extra výpravné, ale je to černobílé a fakt ta elegická nálada, takzvaně splátná, je něco, co stojí za to zažít a palec nahoru hodně.
6: To se těším. Možná ještě jako, už tady jako, máme tady ještě probrání ten gardening show, ne? Jestli chceš se k tomu vlastně, ještě vrátit.
7: No jo, to je hezká věc, to je taky.
6: Jsi taky o tom nějak bavili, jenom že jako hint no byl, ne?
7: Já jsem
6: Viktor otevírá svůj notýsek.
7: Miss Hrůzy a This is a gardening show jsou věci, které jsem si, jo a vlastně ty Alikets, prostě dneska doháním seriály a teď jsem ztratil záložku.
6: Musíš bez toho, jsou, freestyle.
7: Tak mi řekni jméno Zaka
6: Galifianakis. To se nedá říct normálně. Galinefikas? To neznělo dobře.
7: Galifianakis.
6: To je řeckýho, to je.
7: Zdravíme Michali Dise. No,
6: k toho jsme se naučili za ty roky, říkáš, že jo? Ale tady pana Zaka, to je těžký.
7: No, to je těžší.
8: Pana Zacha.
7: Galifianakis. Je tenhle ten vousavý vtipný člověk, který udělal pro Netflix This is a Gardening Show, tohle je pořad o zahradničení, myslím se to jmenuje česky. A zase je to stejně jako Alicats věc, kdy ty jednotlivý díly mají něco přes 15 minut, jejich 6 pojednávají, prosím vás, jsem si napsal, prosím, jsem ten notes hledal, jablka, rajčata, divoký sběr v přírodě, a.k.a. houbaření, kořenová zelenina, kukuřice a kompost. To je 6 témat tady tohodle pořadu, kde Zak Galifianakis... Já řeknu to ještě 6krát a bude to ono. Je zároveň vlastně tak jako nebo takhle, začnu tím, že on vlastně sám, myslím, že je v Kanadě.
6: A to je takový ten pán, který ho většina lidí zná z toho Pařby ve Vegas.
7: Pařby ve Vegas a Between Two...
8: Ano,
7: a jiní lidé znají ještě z Between Two Ferns, což jsou ty jeho rozhovory. Jako
6: velmi vtipný koncept také na YouTubeku nebo na Netflixu.
7: No, to je jako velmi vtipná věc. A ten Zak Galifianakis tady prostě částečně jako upozaďuje sebe, ale zároveň je takovým tím prostě průvodcem, neúplným jako idiotem, ale prostě tím člověkem, který chce taky farmařit nebo zahradničit respektive a chodí za odborníky a odbornicemi na ta daná témata a nechává si od nich vysvětlovat prostě co jsou to rajčata a proč bychom je neměli kupovat v supermarketech, ale spíše na lokálních trzích, protože objevíme mimo jiné to, jak rajče chutná. Ty 15 minutovky jsou
6: a
7: krásně bohatě opravované, no tak podle, kde ho asi koupil? Tak ty 15 minutovky jsou fakt jako krásně bohatě opilované prostě inteligentníma včeličkama. Je to taková jako až požitkářská věc, kdy on si prostě vložně libuje v tom, jaké jsou možnosti toho, když se i třeba v malém množství rozhodneme prostě pěstovat zeleninu na balkoně, v zahradě, a nebo minimálně podporujeme ta lokální farmářství, která tohle to dělají. Zároveň pozor, je tam hodně dětí, které on jako zpovídá a vede s nima takové rozhovory, kdy se jich ptá, jestli mají rádi rajčata, a tak jim to začíná. A potom do toho zapojuje trošku ten svůj humor a vlastně velmi vtipně se napojuje na ty někdy jako roztomilé naivní odpovědi od těch dětí. A myslím, že sem jako dohromady to prostě dá jako pár desítek minut scén s dětma, které já jsem ocenil a dokonce jsem se i zasmál. Takže
6: po hodině zmizení jako další děti, který oceňuješ na plátně. To byly jediný děti, který si kdy jako ocenil.
7: Je to tak. Takže je to kombinace prostě naivních rozhovorů s dětma, které ale něco zároveň odhalují, trošku animovaných edukativních vsuvek jako v Naked Attraction, trošku humoru a osobních historek Zaka Galifianakise a několik historek těch farmářů a těch specialistů na ty jednotlivé obory. Můj palec bude nahoru hodně, je to fakt taková sympatická jednohubka, která pobaví a poučí. A protože nám je mává, že už za chvilku přetékáme roce jeden non-stop. A na závěr bych se vás rád zeptal, stejně jako to dělá s dětma Zak Galifianakis, k čemu byste přirovnali chuť řetkviček?
6: Přezralý cibuli malinko.
7: Přezralá cibule.
6: Kedlubná z cibuli, kdyby měl dítě, tak je řetkvička. Kedlubná s pálivou paprikou.
7: Jo, tak Zak Galifianakis říká, že mu to připomíná sklep chutí.
6: Tak to spíš kompot starý mi. Ale každý
7: kompost
6: má
7: tady připomíná. O kompotu bohužel díl
6: není. Každý má jiný sklep doma. Kompot, starý jako otevřený kompot, to mi připomíná.
7: O kompostu
6: sklep.
7: Je poslední epizoda. Takže tam z hlíny vyleze na jedno překvapení.
6: A ještě Viktore, v rychlosti ke konci, chtěl bys být radši Nathanem Fieldrem nebo Čestmírem Strakatým? Protože dneska jsem donutila Viktora si předplatit Hero Hero.
7: Jana Špačka, ano. Investoval jsem a nelituji, protože jsem viděl nejlepší rozhovor Čestmíra Strakatého.
6: Víš, jestli to líbilo Čestmíru, když to viděl? Jestli to viděl?
7: Nevím, ale Čestmírova žena zdatně komentuje na Instagramu, kdy
6: žertuje. Aby to aspoň trošku vypadalo.
7: Kdy žertuje o tom, jestli večer musí zkontrolovat, kdo jí přišel domů.
6: Ne, určitě se na to podívejte, jako nerada říkám na české období, ale je to zajímavé jako forma, který velmi čerpá z pana Nathana Fieldra, který tady je Viktorův velký oblíbenec.
7: A který teď zveřejnil trailer na film, který spolu režíroval a který byl teď uvedený v Telluride nebo někde na nějakém americkém festivalu jako super překvapení, o kterým nikdo nevěděl.
6: To bylo hodně jako zvláštní. A
7: v říjnu jde do kin.
8: Jestli to není Toronto, tak Telluride je teďka
7: jo,
8: asi.
7: Jo, tam to bylo. A zároveň Jan Špaček je tady i v či kamarád Cen kritiky.
8: Tykám se s ním, ano.
6: Nepřijde na Cen kritiky, tam třeba bude nám, jako Jim Carrey
8: bude,
6: přijít.
8: Bude ještě moderovat Ceny kritiky.
6: Bude? Tak tam možná u nějaký majster, tam to zakončí podle mě celou tu svoji influencerskou, něco tam u nějaký stand.
7: To by mohl třeba v těch trenýrkách, ve kterých tady se převtěluje do Čestmíra Strakatého a jeho šamponové reklamy.
6: Ne, jako, pokud já se zasmála.
7: Pokud
6: zasmála.
7: Teď nevíte, o čem mluvíme,
8: nevíme.
7: Tak to berte jako hinty k tomu, abyste se dovzdělali.
6: Ano, zaplaťte se to 6 euro a zjistit, co se tam děje na tom.
7: Jak by řekl Jan Rejžek, dovzdělejte se vy idioti a příště pochopíte, o čem mluvíme.
6: Tak jo, už.
7: A sledujte nás na Instagramu, posíláme srdíčka, lásku samozřejmě.
6: Jako jsme tam velmi aktivní, budete určitě každý den minimálně 6 storíček, co?
7: Kdo?
6: No, že jsme tam velmi aktivní,
7: jo,
6: že všichni, co nás tam začnou sledovat,
7: já jsem zapomněl
6: tak
7: chvilku, že
6: nebudou litovat. Frčí to tam.
7: A taky zdravím do Mladé Boleslavy a vzkazuji, že catering letošní VIP Silver Zóně byl lepší než loni, takže těšíme se na příští rok zase.
6: A držme palce Baníku.
7: Je to tak.
6: Já nevím, že hraje, ale hraje, ne?
7: Je to třeba z posledních dvou zápasů má skóre 7-0. Obdržený gólu 0
6: tak vstřelených. Jako se Spartou se tam můžou podat ruce.
7: Sousedé v tabulce, zdravíme sousedy v tabulce, i kamarádi, co fandí Bohemce, také sousedé v tabulce, je to nádherné všechno.
6: Tak jo, tak třeba se tak. Tam i se Sláví potkají někdy.
7: Tak to bude za díl. Naschledanou.
6: Tak. Ahoj.

0: jedno.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: kultovní román George Orwella
1: 1984.
2: Mluvili jsme spolu dnes?
1: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
2: 1984
1: ve Švandově divadle.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Je tu čtvrtek 19. hodina a je tu s tím i pravidelný čas pro pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeju za vsedlení tentokrát s americkou indie rockovou partičkou Mad Honey a bude znít jejich albový debut Satellite Aphrodite, který vyšel v roce 2023 na značce Death Wish, respektive také Sunday Drive. My si tuhletu partičku z Oklahoma City nabízíme v CD non-stopu poprvé, a to hlavně v souvislosti teďka s jejich návratovým albem Bridge Over Cumberland, který právě vydala značka Sunday Drive Death Wish před prázdninama. Ale ta americká původně čtveřice vznikla v Oklahoma City v roce 2018, kdy se pohybovala hudebně hlavně na pomezí žánrů shoegaze, dream popu, možná indie rocku, slowcoreu. Jejich první nahrávka se objevila v létě roku 2018, byla to příjemná indie kytarová věcička s názvem Carol's Slumber Party, kterou už následující rok pak doplnila jejich nahrávka single Blue and You. A zároveň se v roce 2019 objevuje i jejich EPčko s názvem Theories, které nabídlo 6 nahrávek kolekce, se kterou se výrazně prosadili na americké indie scéně. No a v této dekádě pak v roce 2020 už přicházejí další singlové skladby jako She's an Angel z roku 2020 nebo Good Grief či I Won't Go Easy v roce 2021. To byly nahrávky, které však vycházely ještě přes jejich Bandcamp či značku Cowboy 2.0, ale v roce 2022 je upisuje poprvé právě značka Sunday Drive a tam vychází nejdříve dvoustranný single od Euphoria, který pak doplňuje následující rok 2023 pilotní single Fold z chystané jejich debutové desky, kterou dneska uslyšíte, Satellite Aphrodite. Ta spatřilo světlo světa až na podzim září roku 2023, nabídla celkově 11 nahrávek, včetně singlovek jako kromě Fold, také třeba Concentration nebo Are You Feeling It. Skvělý debut, který ostatně za chviličku uslyšíte, nabídl zasněné popové melodie s hlučnými vrstvenými kytarami a také vokálními harmoniemi právě zpěvačky Tiffany Sutcliffe. Oni sami přiznávají, že mezi jejich hlavní vlivy patří ikony 90. let indie kytarové skupiny jako My Bloody Valentine, Lush či právě Maisie Star, který jsou slyšet v jejich raných skladbách, ale zároveň vyzdvihují žánrové kolegy jako Beach House nebo kapelu Dive. Následující rok 2024 vychází druhá studiová deska kapely Mad Honey s názvem Discordia. Na první poslech byste si řekli, že to opravdu nové album, ale jednalo se vlastně o takový remix té debutové desky na úplně nových, hlučnějších, hulkových aranžích. Skladby jsou zde pod úplně jinými názvy, také celkově 11 nahrávek. V tom pak loňském roce jste mohli zaznamenat jejich téměř 20-minutový opus s názvem I-40 East. Jedná se o jednu skladbu, která je spíš takovou jako hlukovou indie kytarovou koláží. A až v letošním roce v březnu se kapela Mad Honey navrátila nejdříve dvojsinglem Reaching Mary Song a pak i další singlovkou v dubnu s názvem Mosh Fagian. Tyhle ty tři nahrávky pak najdete na jejich letošní třetí studiové desce Bridge Over Cumberland, která vyšla opět na značce Sunday Drive, respektive Death Wish v květnu letošního roku a nabídla opět 11 nahrávek na poli sofistikovaného indie pop kytarového post-shoegaze zvuku s místama i folkovějšími ozvěnami. Skvělý album, rozhodně doporučuji desku Bridge Over Cumberland. Každopádně tato v současnosti čtveřice okolo zpěvačky Tiff Sutcliffe, kapela Mad Honey na jejich debutu z roku 2020 3, desce Satellite Aphrodite a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD non-stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdělení stolní 1 kg za 29,90 a Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Vytáčený internet, filmy na kazetách a vlastní hudební mixtapes. Vítejte v 90. Na výtvarné scéně se tehdy čerstvě objevili Josef Wolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, kteří založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímala je psychedelie, komiksy i televize. Výstava Bezhlavý jezdec. Galerie hlavního města Prahy. GHMP.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Je to tak, je tady další hitparáda na Rádiu 1, dnes je čtvrtek 10. září. Máme krátce po 20. hodině a jak už ten jingle před hitparádou napověděl, tak Rádio 1 je tady s vámi už celých 35 let. Už jsem to říkal několikrát v rámci různých vzpomínkových akcí nebo jen tak do éteru. Nikdo z nás tehdy netušil, že to rádio bude trvat třeba díle k 5 let. A podívejme se, stále zde. No a je to samozřejmě díky vám posluchačům, kteří jste nám věrní celou tu dobu. Zdravím zejména i nové posluchače, neboť Rádio 1. Věřím, že si dokáže získat vaší pozornost, ať už v tom pozitivním nebo v nějakým hustým stylu a smyslu i dnes. Začíná hitparáda na Rádiu 1, moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech našich frekvencí. Tak kruce jsem si vzal papír, který se jmenuje Novinky 10. září. A na něm je 5 skladeb, které si za chviličku zahrajeme. Jako vždy jsme pro vás vybrali věci, které by měly být pokud možno zajímavé a pestré. Alespoň pro některé z vás. Děkujeme za vaše hlasování, bez toho by asi ten žebříček vůbec nevznikl. Prozradím, že do dnešního žebříčku jste poslali 4 novinky z minula. Pojďme tedy na ty dnešní novinky. Po dlouhé době si hrajeme americkou zpěvačku a producentku z Dallasu Ericu Badu. Ve spolupráci s kalifornským producentem The Alchemistem vyrobila skladbu To the Moon s podtitulem Plan C, na které spolupracoval ještě kytarista Steve Lacy z kapely The Internet. V tom daném tracku hraje teda na baskytaru. No a jenom dodám, že skladba To the Moon je součástí alba Before the World Blows, které vyšlo teďka 28. srpna. První plnohodnotná deska její po 11 letech. Erica Badu and The Alchemist, To the Moon, Plan C, featuring Steve Lacy. První novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Máme s sebou první novinku tohoto týdne, to byla Erykah Badu and The Alchemist, To the Moon featuring Steve Lacy. A teď se posuneme z Dallasu do New Yorku, konkrétně do Brooklynu za písničkářem Eddiem Gorem, ten si říká Daisies, psáno Dazies, aby nedošlo k mýlce. A track s názvem Get Lost je druhým singlem z jeho debutového alba Eyes Repeating, které vyjde 23. října. Je to taková vzpomínka na alt-pop z začátku 2000 let, pokud máte rádi Gorillaz, Radio Department, Becka a podobně, tak to bude váš kluk. Get Lost, Daisies, novinka druhá.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1 a toto byla jedna z novinek dnešní parádě. Get Lost od projektu Daisies. No a teď je jedna píseň doporučená naším drahým kolegou Douglasem. A nemoc často si hrajeme žánr latincore, což je fúze hardkorové elektroniky, kumbie a reggaetonu a dalších věcí. No a představitelem a průkopníkem tohoto je projekt CRDR a ve spolupráci s podobnými týpky Piccolo vydali track s názvem Pika. A to je další novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě rádia.

0: Tak trocha latino kóru na rádiu 1 Pika od CRRDR and Piccolo. No a teď se podíváme takových temnějších vod za velmi zajímavým jménem, o které určitě ještě bude slyšet. Anna Francesca, vídeňská hudebnice, která se říká Beaks. No a ona jako básnířka se dovede opravdu ponořit do celkem hlubokých jazykových zákoutí. Beaks a její single Little Silver, další novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak tolik zadumaná Beaks a její skladba Little Silver od téhleté vídeňské umělkyně. No a na závěr to trošku rozhýbe.

Tak dnešní novinky máme za sebou. Toto byl Tiga Boys Noise. Skladba Hot Wife ve Fucker Remixu. Z remixového EPčka Hot Wife, které vyšlo 21. srpna přes jeho vlastní label

0: Posloucháte buď premiérové vysílání, tedy čtvrteční hitparády Rádia 1, nebo nedělní, tak či tak vám přeju hezký příjem našeho drahého rádia. Pokud chcete zahlasovat do hitparády, je to možné na stránkách www.radio1.cz, kde celkem jednoduše naleznete pořadí hitparády a od čtvrteční 22. hodiny je možné do žebříčku celý týden až do dalšího čtvrtka hlasovat. Tím, že zahlasujete, samozřejmě pomáháte vytvořit ten žebříček, ale taky se stáváte potenciálními výherci. Dneska budeme rozdávat lísky na koncert Blockhead a Proletar a Arms and Sleepers. Koncert se bude konat v Cargo Gallery 29. září. No a jinak příští vydání hitparády ponese lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se bude konat na začátku října. Ale samozřejmě vím, že pro vás tou hlavní motivací je ne to vyhrát lístky, ale zúčastnit se aktivně vytváření žebříčku, za což samozřejmě děkujeme. Pokud už budete v tom hlasování, zahlasujte i do Velké sedmi, což je československá hitparáda na Rádiu 1. Pokud byste se chtěli inspirovat, kam zajít v nejbližší době, jukněte na stránky Rádia 1, případně na stránky protišedi.cz, kde kolegyně Jana Kománková vypisuje různé koncerty až do příštího roku. A co jí tam chybí, koukám, aha. Ta akce, kterou teďka oznámím, tak už je irelevantní pro nedělní posluchače, ale na stránkách Rádio 1 si můžete přečíst, že 12. září na zahradě klubu Bike Jesus na Štvanici bude hrát hvězdná sestava teda. A to Douglas Arianes, Gadjo.cz a Babe Ellen, to je prostě must see. DJ z Rádia 1 na zahradě Bike Jesus 12. září, teďka v sobotu od 16 do 22 hodin. Z těch dalších pozvánek určitě stojí za to další vydání Josefovy diskotéky v klubu 007 na Strahově. Tentokrát je podzimní. Sedmička vychází na 18. září. No a taky jsem si říkal, že jsem fakt jako staromilec, jo, ale 24. září večer v Akropoli Josef se Stanzimem, taky nemusí být nic špatného, že jo. Jinak z těch dalších koncertů, co se týká hitparády, tak 30. října v Holešovicích budou hrát Fontaines DC, blíží se taky koncert Placebo a tak dále. Novou desku vydali The Afghan Whigs. Snažil jsem se najít, jestli nepodpoří svoji desku jako koncertní činností. Oni samozřejmě podpoří, ale Praze se vyhnou. Nejbližší koncert bude v Kolíně nad Rýnem někdy v září. Jinak teď je taková dobrá doba si prolítnout kluby v Berlíně a říct si, jestli třeba nestojí za to vyrazit na nějakou prima akci, třeba na víkend nebo na den. Já to takhle dělám jednou za rok a už se mi zase chce. Tak jo, pojďme dál, pojďme si přehrát dnešní 15-místní žebříček hitparády Rádia 1 s datem 10. září. A hned na 15. místě jedna z novinek z minulého kola. Je to kanadský DJ a producent Ryan Hemsworth. Jeho deska aktuální s názvem Numbskull vyjde 21. října a skladba A Display of Emotion je jeden ze dvou singlů, který tuhle tu desku, kterou údajně psal v noci, když hlídal své děti, předchází.
1: Hasta la vista, baby.
2: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

Tolik novinka z minulého kola. Ryan Hemsworth z Kanady, z Halifaxu. A skladba A Display of Emotion. Už 6 týdnů je v žebříčku Julia Holter a věc z jejího nového alba s názvem Materia. Ta se jmenuje Fantasy. 14. místo.

Gila Halter takhle krásně zakončila svou skladbu Fantasy. No a teď trošku kontrastně to rozhýbají Fujiya and Miyagi, Lowest Common Denominator. Zatím 2 týdny tahle ta britská čtveřice vyparádě. 30. října jim vyjde nová deska s názvem New Shiny Object. Tady jsou na 13. místě Fujiya and Miyagi.

Posloucháte Rádio 1 a tohleto bylo 12. místo v dnešním žebříčku hitparády This is Lorelei a Billy Came Back. Newyorský projekt, jehož debutová deska vychází zítra, myslím, že se jmenuje The Singer in My Band, nebo tak nějak. A asi se s touhle skladbou loučíme, protože je v žebříčku 7 týdnů. Pouhý jeden týden je v hitparádě londýnská kapela Sorry, vedená zpěvačkou Ašou Lawrence. Single z 19. srpna má docela prima název Tom Will Smack Your Ass. Tak jo, 11. místo, první z novinek. Vlastně už druhá z novinek.

11. místo Tom Will Smack Your Ass od Sorry. No a ještě nás čekají dvě novinky, prozradím, že budou na 9. a 8. místě. Mezi ty novinky se vtesnul Matt Berninger, zpěvák se sametovým hlasem, hlavně reprezentant své kapely The National. Nicméně pohybuje se i na solové dráze, případně spolupracuje se spoustou jiných velmi sympatických interpretů. Loni vydal svou druhou solovou desku, no a my si letos hrajeme jego single, velmi jako laid-back záležitost Martini Mi Fazzo, Matt Berninger, 4 týdny v hitparádě a 10. místo.

0: tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Je to tak? Posloucháte Rádio 1 dnes je 10. září. Pěkný poslech vám přeje Jerry a posloucháte hitparádu s tímto datem. My jsme si přehráli Meta Berningera na místě 10. a teď jsou tady seřazené za sebou dvě novinky z minula. Shoegazová altroková kapela Dive a docela prýma věc The Fountain, která předznamenává jejich novou desku, ta se bude jmenovat Zerp a vyjde 30. října. Bude to už jejich pátá deska. Pamatuju si, že jsem je poprvé viděl někdy v roce 2015. No a myslím si, že doufám teda, že se podívají i do Prahy v rámci podpory tohoto alba. Novinka z minulého kola, 9. místo, Dive a The Fountain na Rádiu 1.

Tohle byly brooklynští Dive, skladba The Fountain na místě 9. novinka z minula. No a ve Spojených státech zůstáváme, na 8. místě je Toki Monsta, Los Angeleská DJka a producentka, která vám je asi taky z vysílání našeho rádia a nejenom z toho vysílání teda známa. Single ze 7. srpna se jmenuje Memory on the Run, nasazený také jako novinka z minula. Jinak o album Toki Monsta se zatím nic neví. Posloucháte Rádio 1.

Tohle byla Toki Monstra a Toki Monsta relativně taková jako celkem čitelná věc s názvem Memory on the Run, novinka z minulého kola. No a teď si dáme newyorský projekt Johnnyho Pierce The Drums. Je vlastně debutovým singlem jeho nového labelu Abysmal Records a ve spolupráci s iránsko-americkou darkwave umělkyní Maré z Los Angeles právě vznikla skladba It Didn't Matter. Ta je v hitparádě zatím druhý týden, vede si velice dobře, protože je na místě sedmém. Jinak Johnny Pierce se rozhodl spolupracovat se spoustou dalších umělců. Vydává takovou sérii kolaborativních singlů z různých nahrávacích sessions a očekáváme, že z toho vznikne příští rok nějaké album.

Tolik tedy New Yorkčan The Drums, skladba It Didn't Matter, featuring Maré, sedmička v dnešní hitparádě. No a teď si dáme Warhouse, belgický projekt zpěváka z kapely Baltazar, poloňské druhé solovce je tady single The Baby, takový divný single. No a pak si dáme ještě Blonde Redhead, to už bude pátý místo téhletý trojce z New Yorku v hitparádě Rádia 1. Pojďme na to.

New Yorkská trojice Blond Redhead právě dozněla skladbou Blood Spilled, což je po třech letech jejich nový single. No a předtím to byl belgický projekt Warhouse, skladba The Baby. A jinak Blond Redhead zatím 3 týdny v parádě a ze 7 na 5. Legendární alternativně rocková parta Dinosaur Jr. je tady z singlem Several Got Away. A jinak Dinosaur Jr. šéfuje Jay Massis, což je docela zajímavá persona téhleté celé scény. No a my si hrajeme Dinosaur Jr. už 7. týden, takže dnes pravděpodobně naposledy. Several Got Away, 4. místo na Rádiu 1 Hitparádě.

Tak jo, pojďme na to. Máme za sebou čtvrté místo, Dinosaur Jr. Several Got Away. No a předtím, než si pustíme Queens of the Stone Age na třetím místě, tak si řekněme, že do hitparády postoupily celkem 4 skladby, všechny už jsme si je přehráli. Vypadly nám Django Django, Cameos, Phoebe Bridgers, Lost Boys, Fan Lily Sleeping, Sylvan Esso, Concrete Glen a nepostoupil Denzel Curry a Kenny Beats Difference. No a je to tady dnešní výherci. 3 vylosovaní hlasující obdří lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Galerii. Jména dnešních výherců. Tak slečna nebo paní, která se říká Jonka, dále Jaroslav Paznocht a Lenka Petrášová. Gratulace velké. No a příští týden máte šanci získat lístky na mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town. Ten se bude konat od 6. do 10. října. No a ten lístek konkrétně bude na koncert uskupení Lenka Gálisová Kvartet, který proběhne 6. října v Muzeu východních Čech. Hlasovat můžete na stránkách rádia od dnešních 22 hodin až do příštího čtvrtka odpoledne. No a jako každý týden nás čeká retro skladba. Já si myslím, že tentokrát jsem si jako, i když jako nedobrovolně, ale nechal poradit. A zdravím, tuším, že Libora, který to, no já samozřejmě. Takže ho zdravím. A samozřejmě zdravím i Káťu. Tak tady je vzpomínkový song od Dread Zone, kterýž to on mi navrhl. Já jsem vybral desku Second Light z roku 95, čili opravdu dřevní záležitost. No, jako tehdy to byla jiná doba. To byla jiná doba. Tak. A jinak Dread Zone vznikly na troskách kapely Big Audio Dynamite. A když se poslouchal dub, tak to byly prostě Dread Zone vždycky v nějakém tom setu. A skladba Life, Love and Unity je právě prvním trackem z jejich druhé desky. Zázem Second Light z roku 1995. Tak jo, tady jsou Dread Zone.

0: By the telescope, a faint
1: This is Britain.

Tolik vzpomínka na Dread Zone Life Love and Unity, skladba z roku 1995, dnešní vzpomínka. No a my se můžeme posunout na třetí místo, kde jsou Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: oslyškuju. Nemohu vyloštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.
0: He?

Fontaines DC, který umějí napsat výborný desky a skladby, mají před sebou další album, to se jmenuje, nebo bude jmenovat Dopamine Chamber, vyjde 10. října, no a hlavně 30. října budou hrát v Praze. Skladba Marianne je v hitparádě zatím 2 týdny, minulý týden jednička se sadila totiž PJ Harvey z toho trůnu a vypadalo to už pro PJ Harvey bledě, nicméně vrátila se na místo první se skladbou Voyager, kterou si právě teďka zahrajeme. Tohle je jednička tohoto týdne.

Toť vše, přátelé, tohle bylo první místo, na který se vrátila PJ Harvey se skladbou Voyager, kterou napsala příležitosti přednášky profesora Briana Coxe. A Voyager se jmenuje přesně kvůli slavné sondě, která putuje vesmírem od Země pryč. No a my si dáme už jenom krátkou rekapitulaci dnešního pořadu.

0: posloucháte Radio 1.
1: Jako první novinku jsme si dali Ericu Badu and The Alchemist, To the Moon, Plan C with Steve Lacy. Tohle je projekt Daisies a skladba Get Lost jako novinka druhá. CRDR versus Piccolo, Pika, novinka třetí. A tohle už je zadumaná vídeňská zpěvačka Beaks a její skladba Little Silver. Tiga, Boys Noise a ještě remixující Fuckers, Hot Wife, novinka poslední. Na 15. místě je Ryan Hemsworth a jeho skladba A Display of Emotion, novinka z minulého kola. Toto je Julia Holter a skladba Fantasy 14.

0: QJ and Miyagi, Lowest Common Denominator.
1: Try to push the buttons to provoke a negative reaction. So I tried like he's singing from the bar.
0: To bylo místo 13. a z Hit Parádou se loučí This is Lorelai, Billy Came Back, 12. A
1: voice that sings for you.
0: Jedenácté místo patří kapele Sorry, Tom Will Smack Your Ass. Novinka z minula. Martini Mi Fazzo, Matt Berninger. Desítka. Dive a The Fountain, novinka z minula na místě devátém. Osmička Toki Monsta, Memory on the Run. Taky novinka. Poslouchali jsme také The Drums na místě sedmém. It Didn't Matter featuring Maré.

Šesté místo, Warhouse The Baby. Toto jsou Blonde Redhead a Blood Spilled. Místo páté v hitparádě. Dinosaur Jr. Several Got Away. 7 týdnů v hitparádě, takže zřejmě konec. 4. A Queens of the Stone Age se rozhodli, že si jen tak sednou ve studiu a během chvilky namastili song s názvem Easy Street. Krásná věc. 3. místo. A Fontaines DC se svým obrovským zvukem a skladbou Marianne jsou na místě 2. A PJ Harvey je prostě jednička. Skladba Voyager zvítězila v dnešní parádě. Mějte se hezky, dnešní pořad je u konce a já se budu těšit příští týden, 17. září ve čtvrtek, zase naslyšenou u další premiéry Hitparády na Rádiu 1. Opatrujte se a mějte se hezky.

0: Bílé tílko, zamažená elektronika, tanec. Do Prahy se vrací Trust. Zatančíme si v elektrizujícím obětí. V Roxy už 15. září. Lístky na force.cz.
1: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
2: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
1: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
2: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
1: pozorování
2: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
1: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
2: Od 11. do 13. září.
1: A vstup je zdarma.
2: Více informací na praha.eu.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Knihy, design a umění na Artbook Fair 2026. Nezávislí tvůrci, komiksy, časopisy i velká nakladatelství. Školy a galerie z celého světa. Doprovodné workshopy a diskuze pod vedením Martina Hůly alias Bonuse. A taky DJs, knižní swap a program pro děti. 19. a 20. září na zámku Troja. Pořádá Galerie hlavního města Prahy. KHMP.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Tak dohrál vám Magde Marco předtím Klaus na Sphinx a taky nový single od britský kapely Clinic, který už dlouho nic nevydali a patří k takovým veteránským, neúplně profláklým, ale kvalitním alternativním kapelám. Já se jmenuji Štěpán Bolf a pod hlavičkou AM180 vám budu vybírat hudbu do dnešní půlnoci. Další věc bude od dívčí nebo ženský kapely Chastity Belt.

whispered in my ear that you actually mean.

0: Otevře, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
1: A nech mě bejt.
0: Samílku, otevři, ty tam někdo máš.
1: A nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
0: Samílku, otevři, ty tam někoho máš.
1: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám.

Rohlávám kanadská kapela už neexistující New Sensei, když jste je mohli zahlídnout v Praze v klubu Pilotu na koncertě. Je to už ale hodně dávno. Předtím Planety a texaská kapela Font. Pořád posloucháte Rádio 1, je přesně 11 hodin večer ve čtvrtek 10. září posloucháte Rádio 1 na frekvenci 91,9 FM nebo na jiných frekvencích v pár větších českých městech nebo prostě někde online. Však vy víte. Další věc je od kapely Kiwi Junior. Photos of the Reenactment, taková připomínka Pavement. Mně to přijde.

Tak, dohrála vám kapela Omni, taky jste kde si mohli zahlídnout v Praze. A já bych teď udělal něco, co moc často tady v těch našich nočních blocích nedělám. Ani já, ani můj parťák Jakub Hošek. A to, že bych zahrál na přání, respektive k narozeninám, a to konkrétně mojí dceři Františce, tak Fanny, tady je Alex G, vyloženě pro tebe. Samozřejmě všechno nejlepší.

Tak Garden of Delight se jmenovala tady ta skladba od kapely Cult of Youth. To je připomínka jejich nedávno zemřelého zpěváka Seana Ragona. Pořád posloucháte Radio 1 a v trošku jiný náladě budeme teď pokračovat s novinkou od Liars, Ice Pick Kalamazoo, nový single od týhletý v pravdě zasloužilý kapely.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno se rozumí, ne? Tepil jsem 16 piv, 4 zelený, sněcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.

0: ale tenhle přítel hodí, ten vám, že se zradí, já vím, tenkrát moc je krásný.
1: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
2: To taky není špatný.
3: Takže zvuk
4: jede.
3: Kamera
4: jako jede.
3: 91,9 poprvé.
5: Rádio 1.

0: nic, no tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A mám jí teda v víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat.
1: Tak já to zkusím ještě jednou.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

you want. I can tell 2 minus 3.